vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i tramské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Vavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s Brusunovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Jurta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

Laporta se chystá oslavit páté narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem. Musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně jen mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Vaby Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho strudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
6: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
5: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak.
6: Ano, myslíte ty 40, ty dorazily v plné síle, ano.
5: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
6: tak,
5: za sebou.
6: Tak, ano, ano, bylo
5: na
6: to nádherné.
5: Na koupališti nebo pláž nebo výlet
6: ne,
5: někam.
6: Ne, já jsem byla ve studiu. Točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
5: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešní humoriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefí teda eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí ej, keď som išel na striptíc.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich určitě, já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskie, jak má to naštudované.
1: Všechno víme.
0: A jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy, jak se populární a tohle, a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení. Právě,
1: a hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saskí Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sasky Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
3: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
7: ano,
3: je dost.
7: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko.
3: Dobře.
7: Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte
7: ano,
3: se hezky.
7: Děkujeme.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto na to i
5: za je to jasný.
3: Je to jasný. Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, tamhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lakse máš? Co ti nadělil Ležíšek? No léle, lakolóni. Oholt lako laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
3: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantanamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda a neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, no, si to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní, družní, příjemní
5: ohromně.
3: A takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají, tak
5: no, právě,
3: jak ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, ta je krásná, no samozřejmě, jako spousta památek a Řím a dokonce

0: nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašný, já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
1: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano, i to, co netuší, že by řekl.
0: Jasně.
1: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo jsem myslel po celý ten čas?
4: Vím, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba

0: Vezměte si jen těch nejslavnějších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
1: No.
0: A
1: no a my dva, já však. Abyste si nemuseli namáhat paměť,
0: ne? Máte pravdu. Na čo nosit drevo do mora?
1: Prosím?
0: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
1: Drevo do lesa, nie?
0: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
1: No.
0: Boli ste už v lese?
1: Nie?
0: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopiery skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherně je v lese.
1: Počkajte, o čem jsem to chcel hovoriť? Nevím, a počúval jsem velmi pozorně.
0: A, už to mám. Už to mám. Vrátila se.
1: Kto?
0: Paměť se mi vrátí.
1: Tak na tuto chvíli, vážení diváci, čakám už roky. Co jste chceli povedať?
0: Já?
1: No tak si vzpomeňte, já vám pomůžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
0: No, v tom případě číslovky.
1: No.
0: Jeden, dva... Už to mám! Ano, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
1: No. Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame. No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
0: Môže?
1: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
0: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
1: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
2: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
4: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
3: Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
4: Ano.
3: S kým jste se střídali v tom moderování?
4: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
3: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
4: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit. Co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říct.
3: Opravdu to takhle fungovalo?
4: Opravdu.
3: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
4: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
3: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
4: Fungovalo tak, jak mělo.
3: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
4: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
3: A tak aspoň ty 2 roky.
4: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení. To by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
3: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Juduj Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Bavory. To je nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B.
5: Děkujeme.
3: Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
6: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
5: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
5: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů.
5: Ale.
7: Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
5: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším.
7: Uvidíme.
3: Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
5: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
5: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
5: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
5: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. Rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se. Na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděl. No.
10: Tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo já vím.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásné a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stáve.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Jedine s mužmi. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
5: No jo,
3: kulatiny.
5: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
5: nechystám,
3: pro sebe?
5: Ne,
3: nebo pro rodinu, aspoň ne, oslavu, nebo
5: jo,
3: tak?
5: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
5: Zdraví.
3: To je pravda.
5: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy, ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
5: tak,
3: ten
5: ano,
3: zdraví
5: humor,
3: ještě umocňuje.
5: Ten je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900, náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková, nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc váš.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno.
3: Ano, díky.
1: Děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano. Byl jste tam ano. Taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla. Uršula Kluková to vyhrála. Kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla. Spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Bylo pět hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahovali na městském úřadě v Litoměřicích. Hygienici v Česku hlásí přes 7 000 případů svrabu, proti Loňsku je to výrazně víc. Hasiči potvrdili, že český tým záchranářů se v neděli vrátí z jeho americké Venezuely. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu minulý týden zasahovali na městském úřadě v Litoměřicích. Informoval o tom v tomto týdnu Deník. Mluvčí centrály Barbora Kudláčková Českému rozhlasu potvrdila, že kriminalisté byli na odboru životního prostředí. Vedoucímu odboru Pavlu Grindlerovi zabavili mobilní telefon a počítač. Potvrdila to mluvčí města Michaela Rosypalová.
3: Úkony policie prováděla v kanceláře vedoucího odboru životního prostředí. Prověřování se týká konkrétního správního řízení, nikoli fungování odboru jako celku. S ohledem na probíhající vyšetřování nemůžeme jeho obsah ani další podrobnosti komentovat.
2: Vzhledem k vyšetřování policie více podrobností neřekla. Vedoucí odboru Pavel Grindler je nyní na dovolené. Deníku komentář odmítl. Svrab se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je přibližně o 40% víc než ve stejném období loňského roku. Nejvíce nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrabem zemřeli 4 lidé. Hygienici také apelují na rychlou léčbu a důslednou hygienu, aby se nákaza dál nešířila. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších už malá.
4: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
2: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí, některé z nich se také už vracejí. Zemětřesení má podle posledních aktuálních údajů 2600 potvrzených obětí, pohřešují se další desítky tisíc lidí. V Karlových Varech už jsou první hvězdy 60. ročníku filmového festivalu. Dojel hollywoodský herec Dustin Hoffman, který dnes převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Pořadatelé festivalu už odpoledne ve čtvrtek přivítali Jesse Eisenberga a Harvey Keitla. Přijela také režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová, která dnes dostane na slavnostním zahájení cenu prezidenta festivalu.
1: Počasí.
2: Ráno čekejte přechodně zmenšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Na horách dnes počítejte s teplotami od 16 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Českém středohoří na příjezdu do Milešova od Kocourova na Lovosicku pozor na odstavené osobní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak to byl František Janačík, zprávy v pět a já přeju dobré páteční ráno. Doufám, že se vám pěkně vstává. Máme tu 3. červenec a dnešní datum za chvilku označíme v kalendáři s Petrem Jungmanem. Tak se podíváme do Stráže pod Ralskem. Tam je domov pro seniory. Vojtela je ve velkých problémech, už půl roku nepobírá dotace a Liberecký kraj kvůli němu založil novou organizaci. Podrobnější reportáž tu bude před 17:30. Teď písničky, které nestárnou, zahrají Marie Rotrová nebo Miloš Birka a Marta.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem. Čo?

0: Marie Rotrová a Český rozhlas Sever. Máme tu páteční ráno, připomínám, že je 3. července. Petr Jungmann jako pilná včelka opět sbíral zajímavá výročí a data ke dnešnímu dni. Tady je máme, startuje kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:16, aktuální teploty venku většinou okolo 14-15 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. No a co říká předpověď? Ráno přechodně nějaká ta oblačnost, jinak přes den polojasno až oblačno, ale trochu se ochladí. Nejvyšší denní teploty se dneska dostanou jen na 21 až 24 stupňů.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval Michal Hrůza. My teď míříme do Stráže pod Ralskem. Kvůli finančním problémům domova Vojtela založil Liberecký kraj nouzovou příspěvkovou organizaci. A pokud by bylo ohrožené zajištění péče pro tamních zhruba 140 klientů, tak by převzala správu zařízení. Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tvrdí, že o všechny je a dál taky bude dobře postaráno.
1: Není to teda kvůli mě tady, ale tady na jedné schodech ve čtvrté podlaží běží dopolední tancovačka.
2: Domov jako naprosto funguje.
1: Říká ředitel a majitel domova Stanislav Nepivoda.
2: Máme jakoby nějakou dlužnou částku vlastně u státu, kde vlastně máme nastavený splátkový kalendář a díky tomu metodika nepovoluje v Libereckém kraji, aby jsme mohli čerpat dotaci. Ten splátkový kalendář bude doplacený do konce léta, tím pádem vlastně ta dotace nám bude dodatečně vyplacená.
1: A to období těch, řekněme, dvou měsíců, tedy jste schopni překlenout bez omezení péče o klienty?
2: Přesně tak, já to vlastně celý tohleto od ledna doteď vlastně financuju ze svých jakoby zdrojů a ze svých peněz a nebo rodinou a tak dále.
1: V jaké části toho rozpočtu se podílejí ty dotace na vlastně provozu toho domova jako takového?
2: 45%, jakoby si myslím, že to je tak celkově jakoby na ten chod, na ten roční chod toho domova.
1: Jo, takže ten zbytek, který si platí klienti ze svého, případně z nějakých příspěvků na péči.
2: Přesně tak.
3: Nevyplacené dotace jsou v řádech desítek milionů korun. Že jde jen o dočasné problémy, věří i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problémů a bude v poskytování služeb pokračovat tak, jako to bylo doposud.
3: Přesto chce mít kraj pojistku.
4: Je to založení příspěvkové organizace a tak to bylo prezentováno i na jednání krajského zastupitelstva. Považujeme spíš jako bezpečnostní krok, kdyby se něco stalo v letních měsících, abychom měli nějaké IČO, které by tam mohlo začít vyvíjet nějakou činnost.
3: V domově Vojtela aktuálně žije 140 klientů, zaměstnává přibližně 110 lidí. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty už bude 17:30 a na Českém rozhlasu Sever chystá František Janačík další aktuální zprávy. Co se dozvíte? Třeba to, že v Litvínově v rafinerii Orlen Unipetrol se dneska uskuteční havarijní cvičení. Víc ve zprávách už za malou chvíli.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Kriminalisté vyšetřují jednoho z primářů v děčínské nemocnici kvůli podezření, že předávkoval několik pacientů opiáty. Podle státního zastupitelství se případ týká více pacientů, jejich přesný počet ale zatím není možné upřesnit. V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově se dopoledne od 9 do 11 hodin uskuteční plánované havarijní cvičení. Krátkodobě bude kvůli tomu omezený provoz na silnici 1/27 vedoucí podél rafinerie. Magistrát v Chomutově vydal do odvolání zákaz odběru povrchových vod z celého povodí. Jde například o potoky Hačka, Srpina nebo Chomutovka. Omezení se týká i řeky Bíliny, včetně odběrů z vodní nádrže Březenec. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem bude o víkendu opět omezený.

0: provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by mělo začít dnes v 18 hodin a potrvá do sobotních 8 ráno. Stovky hasičů bojují s plameny na jihu Francie. Premiér Sébastien Lecornu svolal krizový štáb do přístavního města Marseille. S dalšími ministry tam řešil nedávnou vlnu veder, přípravy na další horka a také lesní požáry. Hasiči zasahují u měst Montpellier a Perpignan. Ráno přechodně čekejte zvětšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia ve stínu, na horách do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor u 43. kilometru ve směru na Prahu, je tam odstavené osobní auto. Průjezd obcí Albrechtice v Jizerských horách komplikuje strom spadlý na silnici, na místě už jsou hasiči. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno z Českého rozhlasu Sever, tak to byly zprávy o 17:30 a František Janačík. No a v našem vysílání za malou chvíli pozvánka k odpoledni, protože je pátek, tak nás opět čeká další vydání pořadu s doktorkou Kateřinou Cajdahmlovou a Patrikem Rozehnalem. A tentokrát ve veselé a zdravě, ale víte co, já to nechám přímo na nich, však oni vám to za chvíli řeknou. Před 6 hodinou budeme zkoušet balit kufry na dovolenou. Pár dobrých tipů nám přidá v Babských radách Jarka Vykoupilová. A teď písničky, které nestárnou, Věra Martinová nebo Petr Muk.

0: Dneska je pátek a tak nás po 13. hodině čeká opět veselé a zdravě naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. No a dneska na téma zmatenost.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí? Hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veseleazdravie nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: počasí.
1: Je 6:45, tak jaké máme počasí, aktuální teploty většinou od 15 do 16 stupňů Celsia, na horách okolo 8 nebo 10, takže další příležitost docela hezky doma vyvětrat. Na radaru zatím žádné srážky, ráno zmenšená oblačnost, jinak polojasno a večer se bude vyjasňovat. To je předpověď na pátek. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupně.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Vím.
1: 5:49. Pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Možná odjíždíte na dovolenou, proč taky ne? Máme prázdniny, tak jestli vás čeká na balení kufru, nenechte si ujít pár tipů. Vybereme s výběrem, tedy pomůžeme s výběrem oblečení i jeho ukládáním do zavazadla.
2: Babské rady.
3: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Hoptrop na Českém rozhlasu Sever, za 7 minut tu bude 6. hodina a pokud posloucháte, samozřejmě vám neutečou další zprávy, které František Janačík přinese v 6. Dozvíte se třeba to, že hygienici v Ústeckém kraji zahájili kontroly dětských táborů. Být ve zprávách.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Hygienici v Ústeckém kraji zahájili kontroly dětských táborů. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. V Berlíně se předávaly evropské ceny pro vynálezce. Český zástupce z Liberecka byl ve finále. Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech i páteční ráno přeje František Janačík. V Ústeckém kraji začali hygienici kontrolovat letní dětské tábory, sledují kuchyně, pitnou vodu nebo administrativu. Letos je v kraji hlášených 40 táborů, polovina z nich je v okrese Děčín. Informoval o tom ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Jan Bechyně. Celkem se dětských táborů účastní skoro 5000 dětí. Letos se zmírnily některé požadavky na pořadatele. Počet záchodů, sprch nebo umyvadel například nově není limitovaný počtem účastníků tábora. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců z ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny z SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
4: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
2: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09 návrh podpoří, ale jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože je na poslední chvíli zrušil spolek tábory Aurora. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpět zaplacené peníze a předsedu spolku se nepodařilo zastihnout. Zrušení vysvětlil organizačními problémy a slibuje vrácení peněz. Na náhradní programy už ale vznikla sbírka, která má pomoci domovům situaci vyřešit. Evropský patentový úřad na slavnostním ceremoniálu v Brně ocenil ve čtvrtek vynálezce roku. Mezi finalisty se probojoval i Jan Čmelík z liberecké firmy Elmarko na výrobu nanovláken. Nakonec vítězil profesor z Francie za vyvinutí způsobu, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci. Liberecká firma se mezi 12 finalistů dostala s technologií NanoSpider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku.
5: Sport.
2: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí potěšilo majitele Jablonce Jakuba Střeštíka.
6: Už se jednalo o potenciální ztrátu pátého českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy. Těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
2: Plzeň se posouvá na místo Karviné do čtvrtého předkola Evropské ligy a Hradec Králové se ve druhém předkole stejné soutěže utká s norským Tromso.
5: Počasí.
2: Po ránu přechodně čekejte zmenšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 připomínáme pozor u 43. kilometru ve směru na Prahu na Lovosicku. Je tam odstavené osobní auto. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: To byly zprávy v 6, František Janačík a přeju pěkné ráno. Máme tu ráno páteční a co nás čeká v našem vysílání? Za chvilku další z případů kriminálních ze severu Čech. Přes 1 000 000 korun ukryla před svými věřiteli žena z Litoměřicka. Jak se jí to podařilo, o tom uslyšíte už za chvíli. A pak se podíváme na rysí stezku u Mezní Louky. Eva Bucharová nás s ní provede a věřte, že to bude procházka pěkná před 6:30. Teď ale písničky, které nestárnou, Rangers nebo Ilona Čáková.
5: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Přes milion korun měla podle kriminalistů ukrýt před svými věřiteli žena z Litoměřicka. Vyšetřování ukázalo, že si kvůli exekucím zařídila zvláštní systém. Formálně pracoval jako realitní makléř její otec, ale skutečnou práci měla vykonávat ona sama. Peníze chodily na otcův účet a ten je pak předával. Podle kriminalistů tak žena dlouhodobě skrývala své příjmy a znemožňovala věřitelům domoci se pohledávek, které přesahovaly 3 miliony korun. Teď čelí obvinění z poškození věřitele a v případě odsouzení jí hrozí až 5letý trest odnětí svobody.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Bude 6:45 a jaké máme počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 14 až 16 stupňů, jsme bez srážek. Předpověď mluví o tom, že teď trochu oblačnosti, jinak přes den většinou polojasno a k večeru se vyjasní. Nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu. Křížem krajem.
1: Křížem krajem se vydáváme právě teď, nikoli do lesa, jak nám radil Pokáč v našem vysílání, ale tentokrát na mezní louku. Lysí stezka u mezní louky je nejenom naučná, ale taky plná herních prvků a kvízů. Zkusila to Eva Bucharová.
2: Ano, je to dobře vymyšlená zábava i pro děti předškolního věku. Umístění rysí stezky není náhodné. Mezní louka u Hřenska je totiž frekventovaná křižovatka turistických tras, kudy procházejí jak hřebenovka a stezka Českem, tak i dálková evropská magistrála E3. Z nedaleké Mezné taky návštěvníci sestupují do hlubokého kaňonu říčky Kamenice, aby se nechali svést lodičkou v divoké soutěžce. Na výchozí místo rysí stezky se dostanete, když půjdete po červené turistické trase z Mezní louky směrem na Hřensko. Projdete kolem informačního centra a po asi 150 metrech už budete stát u informačního panelu, kde dobrodružství začíná. Na okruhu dlouhém 0,5 kilometru je 20 stanovišť, která vtipným způsobem vysvětlují dění v okolní přírodě a svádějí k aktivnímu pohybu. Můžete třeba porovnat svoje skokanské schopnosti se zvířaty, projít si lanovou stezku v zeleném houští, vcítit se do pocitů kůrovce v tunelovém labyrintu, potěžkat váhu zvířat od myšky po divočáka nebo tříbit hudební sluch u dendrofonu. Jedna zajímavost za druhou a zároveň i příjemná procházka. Na každém stanovišti je panel s tematickým textem v češtině, němčině i angličtině. Nevyplatí se na rysí stezce spěchat. Než si všechno vyzkoušíte, zabere to klidně i 2-3 hodinky.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Petrénu a teď už pozvánka ke zprávám na Českém rozhlasu Sever. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. I o tom bude mluvit František Janačík. Za 5 minut totiž bude 6:30.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Děčín bude reklamovat část nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploušnici. Stavba vyšla město zhruba na 108 milionů korun bez daně, z toho téměř polovinu pokryly evropské dotace. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody, vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím tradičně na Máchově jezeře. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu, který je dnes téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek a prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu ve čtvrtek potvrdil Soudní dvůr Unie, dal zapravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operačního systému Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program nezahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci výročí připomene série koncertů a večerní ohňová show. Ráno čekejte přechodně zmenšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i

0: CZ. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 varují řidiči za 83 kilometrem ve směru na Německo na kus plechu ve středním pruhu a na silnici 268 mezi Mimoní a Dalskem na Českolipsku policie řeší srážku osobního auta se srnkou. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno na severu, František Janačík přinesl další zprávy, co přinese dnešní den, tedy pátek 3. červenec. To si řekneme ve vysílání Českého rozhlasu Sever už za malou chvíli. Před 7. hodinou to bude další díl našeho seriálu Příběhy měst a obcí a tentokrát zavítáme do Mostu a bude to velmi zajímavé povídání. Teď už Radek Tomášek nebo Leona Machálková.

0: 6:08 si můžeme prozradit, co nám přinese dnešní den. Připomenu, že je pátek, máme 3. červenec. Tak kam vyrazit? Je toho spousta. V Mikulášovicích začíná předvečer festivalu Eastern Tunes. Od 18:30 nabídne v Tibetském domě promítání dokumentů o osudech ujgurského uprchlíka a také o životě syrské rodiny v České republice. V děčínské zoo jsou připraveny večerní prohlídky. Ta první začíná v 19:00 a je určena hlavně menším dětem, ta druhá od 8:30, potom starším dětem i dospělým. V Lipové u Šluknova se koná tradiční modelářská soutěž Varnsdorfský upoutanec. Součástí programu jsou závody světového poháru v akrobacii upoutaných modelů i mistrovství České republiky v kategorii maket. No a ve Skalici u České Lípy začíná první ročník sklářského sympozia Glass Jam, projekt, který podporuje současné autorské sklo a končí 10. července.
1: Český rozhlas Sever.

0: Teď je 6 hodin a 43 minut a pokud posloucháte Český rozhlas Sever, děláte jen a jen dobře, zvlášť pokud chcete vědět něco o počasí, protože na telefonu je teď Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Další takové ráno, kdy se nabízí přímo vyvětrat ty vyhřáté byty, takže jakou máme aktuální situaci?
1: Teplota se pohybuje nejčastěji v rozmezí od takových 14 do 16 stupňů Celsia. Fouká nám mírný severozápadní vítr třeba až 7 metrů za sekundu, takže opravdu to ty budovy profukuje, takže ten vítr by měl vlastně trvat dneska během celého dne. Takže dneska většinou větrno, na obloze očekáváme, že bude většinou nějaké polojasno, k večeru se nám vyjasní, teploty dneska příjemných 21 až 24 stupňů Celsia. Na severu ve Šumavském výběžku, tak tam o něco chladněji, tam pouze do 22 stupňů Celsia.
0: Takže to vypadá na takový příjemný den, odpočinek od VDR. Jak to bude o víkendu?
1: Ono to bude dost podobný, stále počítáme s tím, že budeme mít odpočinek od těch veder, ten se těší na nějaké tropické hodnoty, tak ty teď slibovat opravdu nemohu, ale přesto budou příjemné teploty. Během nocích očekáváme, že se ta teplota bude pohybovat kolem 13, v neděli dokonce kolem 15 stupňů Celsia a přes ten den zítra zase opět do 24 a v neděli dokonce do 26 stupňů Celsia. Během soboty bude zpočátku slunečno, potom se nám zatáhne s tím, že noc na neděli a v neděli tam očekáváme nějaké přehánky anebo taky občasný déšť, spíše zataženo a jak už jsem říkala, ty teploty kolem těch 25 stupňů Celsia.
0: Tak to vypadá, že před sebou máme netropický a takový normální letní víkend. I zahrádkáři budou mít radost, možná spadne nějaká ta kapka. Tak díky za informace a přeju hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever.

0: Za 10 minut bude 7 hodin na Českém rozhlasu Sever. Přeju dobré ráno. Máme tu další díl seriálu o městech a obcích v Ústeckém kraji. Tentokrát o mostě, které velmi dobře známe, samozřejmě Most. A o tom, že tohle město ustoupí těžbě uhlí, bylo rozhodnuto v roce 1964. Rozhodně o tom ví víc Alena Škranková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Most je druhým největším městem Ústeckého kraje. Jeho historie by vydala na samostatný seriál. A tak já vám tentokrát budu vyprávět příběh starého mostu, jehož osudem se stalo hnědé uhlí. Obrovské zásoby kvalitního uhlí byly na Mostecku objeveny v 18. století. O tom, že město ustoupí těžbě, bylo rozhodnuto 26. března 1964. Z dnešního pohledu neuvěřitelné rozhodnutí. A věci se daly poměrně rychle do pohybu. Postupně padl k zemi třeba pivovar z roku 1470, mostecký hřbitov z roku 1853, ocelárny 1. máje i budova divadla z roku 1911 a další. Povedlo se zachránit jen gotický děkanský kostel na nebevzetí Panny Marie z 16. století, a to za technicky unikátních podmínek. Kostel byl v roce 1975 přesunut po 4 kolejích o vzdálenost 841 metrů. Stěhování kostela začalo 30. září a trvalo 28 dní. Samotný transport pak zabral 646 hodin. Byla to tenkrát a vlastně pořád je veliká událost světového významu, na které se podílela spousta špičkových českých techniků. Starý most na odpis si od 60. let oblíbili filmaři. Hodně se objevovala hlavně ve válečných filmech, například v americkém snímku Most u Remagnu z roku 1969, v americko-britském zpracování románu Na západní frontě klid z roku 1979 anebo v československém dramatu Signum Laudis z roku 1980.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 5 minut už tu bude 7. hodina, Český rozhlas Sever, posloucháte i dnes při pátku. Za malou chvíli už nás také čekají další aktuální zprávy, bude mít František Jenačík. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Víc se dozvíte ve zprávách v 7 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: V Chemišce Orlen Unipetrol v Litvínově se dopoledne uskuteční havarijní cvičení. Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici, nikoho zatím neobvinili. Ukrajinský Kyjev dnes drží smutek za oběti ruského útoku. Dnes čekejte polojasno nebo oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově se dnes od 9 do 11 hodin uskuteční plánované havarijní cvičení. Hasiči a záchranné složky budou nacvičovat simulaci úniku zkapalněného amoniaku při plnění železniční cisterny na výrobně Čpavku. Součástí cvičení bude i nácvik záchrany zasaženého zaměstnance a zastavení úniku nebezpečné látky. Krátkodobě bude kvůli tomu omezený provoz na silnici 1/27 podél rafinerie.
3: Podle vedení Chemičky je cílem cvičení prověření účinnosti havarijního plánu skupiny Orlen Unipetrol, test koordinace podnikových hasičů a provozních zaměstnanců při řešení mimořádné události, včetně evakuace osob. Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, se mohou ozývat výstražné signály. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici, prověřuje je jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
4: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy, spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestní řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
2: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi republiky a ten si tak na summit NATO v turecké Ankaře může vzít víc lidí z hradní kanceláře. Rezort už mu také dodal mandát vlády. Původně prezidentovi neumožnil vzít si sebou na summitu tým, který požádal a jmenovitě ho také určil. O tom, že vláda musí Pavla do delegace na summit zařadit, rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Kvůli složení delegace a programu na samotném jednání se chtěla hlava stát tu setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Tento ale odmítl. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu.
0: Sport.
2: Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa zdolali 2-1 Chorvatsko a postupují do osmifinále mistrovství. Gól dal i Cristiano Ronaldo, který už má dohromady 146 reprezentačních zásahů a je stále nejlepším střelcem mezinárodních utkání. Soupeřem Portugalců budou Španělé, kteří vyhráli nad Rakouskem 3-0.
0: Počasí.
2: Ráno čekejte přechodně zmenšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na horách dnes do 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na silnici 1/13 je mezi kruhovou křižovatkou u Staré pošty v Přestanově až ke křižovatce u čerpací stanice ONO u Chlumce uzavřená pro těžkou nákladní dopravu nad 12 tun. Pozor na příjezdu do Milešova od Kocourova na severu Lovosicka. Je tam odstavené osobní auto, problémy s průjezdem čekejte až do odpoledne. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zprávy v 7 od Františka Janačíka. Dobré ráno, i dnes tedy při pátku. Pohled do kalendáře nám říká, že je 3. července a zajímavá výročí bude pro nás za chvíli mít Petr Jungmann. Pak vyrazíme za naší reprezentací basketbale. Češi zakončí 2 zápasy úvodní část kvalifikace mistrovství světa a už večer budou hrát první zápas proti Švédsku. Víc o tom před 7:30. Teď ovšem písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Karel Gott.
0: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 7 hodin a 11 minut, Marta Kubišová a Český rozhlas Sever a také páteční den. Dneska máme 3. července, zajímavé výročí a zajímavé věci k dnešnímu datu našel Petr Jungmann v kalendáři.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pátek a 1. červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, jaké je počasí při pátku, taková příjemná noc, teploty okolo 14-15 stupňů Celsia, teď ráno, někde třeba na horách, na Klínovci, jen 7 stupňů. Jinak na radaru žádné srážky, je většinou polojasno a tak to bude i přes den, občas oblačno, večer se opět bude vyjasňovat a nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupně.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlavním sportovním tématem je asi teď mistrovství světa ve fotbale nebo Wimbledon, začíná i Tour de France, ale my se budeme věnovat basketbalu, protože naši hrají mistrovství světa, respektive úvodní kvázi kvalifikace mistrovství světa, a předposlední zápas čeká reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají v 19 hodin. Připomeňme jenom, že doma Češi švédský výběr přehráli o 17 bodů.
1: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem.
2: Říká na adresu soupeře českých basketbalistů trenér Luboš Bartoň. Češi naopak budou postrádat Jana Veselého a Tomáše Satoranského. První ukončil kariéru, druhý není zdravotně fit.
1: Je pravda, že jsme spíš počítali s tou variantou, že nebudou, takže to není úplně nějaký velký šok. Samozřejmě bychom je chtěli rádi mít, ale jsme připraveni to odehrát bez nich.
2: Doma Češi švédský výběr zdolali 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
3: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou, a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
2: V sílu českého týmu věří také na křídle hrající Patrik Samoura. Popisuje největší přednosti.
4: Že se nepřestáváme snažit, že jsme jako úževnatí. To ty týmy rozhodně, jako by řekl, potrápí, že když se nás někdo sjeme jako dolů, tak my vstaneme a jdeme dál, jako nic se neděje, prostě jdeme. A až se děje, co se děje, pořád se budeme snažit. Ta kvalita tady je ta týmovost hlavně, která tady v tom českém reprezentačním týmu byla, je a bude, a ta nás tam donese taky.
2: Případné vítězství ve Švédsku zajistí s předstihem ještě před pondělním zápasem proti Estonsku v Brně českým basketbalistům postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: No tak bylo by to skvělé, abychom nešli do toho posledního zápasu v Brně s nožem na krku, a pak bychom samozřejmě už se soustředili spíš, pojďme mít bilanci 4-2 do té další skupiny, protože to je to pak důležitý, takže samozřejmě první krok je ve Švédsku.
2: Dodal kouč Luboš Bartoň. Postup si zajistí z každé čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky. Do druhého kola se přenáší výsledky s dalšími postupujícími. První tři týmy, tentokrát ze šestičlenných skupin, postoupí na mistrovství světa v Kataru. Pavel Petr, Český rozhlas.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Děčín dokončil opravu opěrné zdi v Dolním Žlevu. Oprava za zhruba 24 milionů korun bez daně byla nutná kvůli nestabilnímu svahu, který ohrožoval železniční trať. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu, ale nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Kostel svatého Petra a Pavla v Úštěku má po 84 letech nový zvon. Město nový zvon zhruba za 1 milion korun pořídilo díky výtěžku z veřejné sbírky a zisku z úštěckého adventu. Další podrobnosti přidáme v pokračujícím ranním vysílání. I na začátku července je v Libereckém kraji možné najít některé druhy jedlých hub. Jejich růstu uškodilo horké a suché počasí v uplynulých dnech. Lidé je ale stále můžou najít na místech s vyšší vlhkostí. Houby by mohly růst například v listnatých lesích. V newyorské multifunkční hale Madison Square Garden začala svatební oslava americké popové zpěvačky Taylor Swift s fotbalistou Travisem Kelceym. Očekává se, že bude trvat do konce víkendu, dorazit má přibližně tisícovka hostů a vystoupí celá řada hudebních celebrit. Ráno čekejte přechodně zmenšenou oblačnost, přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno, zprávy o půl 8.

jsme jste slyšeli. Za chvilku se ve vysílání Českého rozhlasu Sever vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme probírali ty nejméně populární domácí práce. Před 8 hodinou už téma, které jste slyšeli ve zprávách, v kostele v Úštěku mají nový zvon, my se tam podíváme před 8 v naší reportáži. A teď už písničky, které nestárnou. Helena Vondráčková nebo Činasky.

0: Hezký den všem posluchačům, ahoj Zdeňku.
1: Tak už jsi dneska vysával?
0: Já jsem dneska naložil myčku a pustil jsem ji, to je moje oblíbená disciplína.
1: Fakt tě to baví, jo, tohle?
0: No já jsem si koupil novou, ale to je tak velký puzzle, jak to tam vždycky řadit, aby se to všechno správně točilo a oplachlo. To mě baví. A ona má automatický otvírání, když dopere, takže to je úplně bomba.
1: No to je nádherný. A v ruce teda nádobí nemyješ?
0: No to musí je fakt krizovka teda.
1: Dobře.
0: Si pamatuju, když jsem byl malý, takový ten dřez starý, že jak tam plavala a tak. A
1: jo.
0: Jsem si neoblíbil.
1: Hele, nejhorší domácí práce, která je to u tebe?
0: Ty asi utírání prachu.
1: No, ty navíc doma máš na poličkách spoustu hudebních cen, takže než to všechno utřeš.
0: Já spíš, teda, že ta harmonika nefouká, že by ten frach odlít, někam, že by do ní udělal díry do toho měchu, anebo honím kočky po bytě, ať lítají, ať to ocasem na sebe nabalej.
1: Takže...
0: Ne, tak jakoby jsou práce, které si asi neužívám, to je vtírání prachu. No a takový to drhnutí těch umyvadel a záchodu a to, tak to taky musí to být, no, takže bych na to těšil, to asi ne.
1: A těšíš se na něco, že jako si řekneš, je, tak dneska si doma, já nevím, s láskou zapnu sušičku.
0: Ale ne, teď jsem třeba natáh šňůry a to mě baví, že to jako uschne na tom větru. No, a teď, jak byly ty vedra minulý týden, tak to bylo suchý za hodinu, už to bylo dobrý.
1: A žehlíš?
0: Tak to mě taky bavilo. Ne, vůbec, mám žehličku doma na elektriku, ale to by jako, jedině když jdu na ples v únoru, si vždycky žehlím něco, ale to je tak jednou za dva roky.
2: Kolega Petr Lichtner a my jsme se vrátili ke včerejšímu Dáme řeč. Mimochodem dnešní téma po deváté bude taky zajímavé. Bude tu muzeum, sbírka, jaké nejdivnější muzeum jste v životě navštívili, na jakou kuriozní sbírku si vzpomínáte. O tom budeme mluvit se Zdeňkem Lukeslem po deváté hodině i dnes při pátku.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 7:45. Počasí na severu Čech je dneska docela příjemné. Teploty většinou okolo 16 stupňů Celsia. Na radaru žádné srážky. Zatím je polojasno, ale přes den může být až oblačno a nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: nic.
1: S Českým rozhlasem Sever se podíváme do Uštěka. Kostel svatého Petra a Pavla má po 84 letech nový zvon. Ještě před samotným zavěšením ho slavnostně posvětil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. No a pak už zhruba tunu vážící zvon, odlitý v Holandsku, zamířil přímo do zvonice.
2: Jsem naprosto překvapen, nebo chcete-li šokován, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tohle jsem opravdu nečekal a jsem moc rád, jakože lidé asi tady budou ze široka daleka, ale že mají vztah ke kostelu a že pro ně svěcení nebo žehnání zvonu je událost. To mi udělalo velikou radost.
3: Popisuje první dojmy ze zaplněného kostela svatého Petra a Pavla pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Zvon je vlastně požehnán, potom je pokropen svěcenou vodou, okouřen kadidlem a pokud je to možné, tak je rozezněn, protože tento zvon má téměř 800 kilo a aby zněl, tak musí viset. Musíme si počkat, až bude viset ve věži.
3: Slavnostnímu svěcení přihlížel i tvůrce bezmála 800-kilového zvonu Petra Rudolf Manoušek. Spolu se srdcem a zavěšením má nový zvon zhruba tunu. Měří víc jak metr v průměru a zhruba stejně má i na výšku. Zdobí ho unikátní reliefy s chmelovými šišticemi, znakem města i postavami apoštolů Petra a Pavla.
4: Chápu, že pro mnoho lidí je to jednou za život, že vidí zvon zblízka, protože málo kdo se do té věže dostane. Proto vždycky jako se snažím prosadit, že by se ta montáž měla dělat nikoli hned po posvěcení, ale nechat je si ho prohlédnout a oni se často vyfotografují s dětmi.
3: Petr Manoušek současně věří, že tento zvon nepotká stejný osud jako ty předchozí zrekvírované během dvou světových válek.
4: Se obávám, že pokud by měla přijít nějaká taková velká katastrofa srovnatelná se světovou válkou, takže asi to bude podstatně rychlejší a na to sundávání zvonu by ani nebyl čas.
3: A přidává ještě jedno přání novému přírůstku do zdejší zvonice.
4: Já osobně vždycky zvonům přeju, aby se dožili té své životnosti, o které říkáme, že je 1000 let. A 1000 let říkáme, protože starší zvony tohoto typu nemáme.
3: Město nový zvon zhruba za 1 000 000 korun pořídilo díky výtěžku z veřejné sbírky a zisku z Úštěckého adventu.
5: Máme zvon, lidi jsou spokojení, baví se. Za mě skvělá akce, já jsem nadšený.
6: Už se těšíte, až moc, to tady rozezní.
5: Moc.
3: Uzavírá dojatý starosta Ondřej Elísek z Evropských demokratů. Z Úštěka Lucie Jizlová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Litoměřicku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 8 minut tu bude 8. hodina a vy uslyšíte další zprávy, protože v 8 hodin je opět přinese František Janačík. Samozřejmě nebudou chybět ani informace ze severu Čech. A kam se společně podíváme? Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Víc informací tedy ve zprávách v 8 hodin.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na Chomutovsku platí zákaz odběru povrchových vod. V Ústí nad Labem pořídí nový digitální systém pro správu městské zeleně. V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy dnešního zahájení 60. ročníku filmového festivalu. Dnes polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Magistrát v Chomutově vydal do odvolání zákaz odběru povrchových vod z celého povodí. Jde například o potoky Srpina, Hačka nebo Chomutovka. Omezení se týká i řeky Bíliny, včetně odběrů z vodní nádrže Březenec. Omezení platí pro téměř celý chomutovský okres. Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, také mytí aut nebo napouštění nádrží a bazénů. Detailní seznam dotčených toků a jejich úseků najdete na webových stránkách města. Péči o městskou zeleň v Ústí nad Labem má zefektivnit nový systém UpGreen. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče schválili jeho pořízení za zhruba 356 tisíc korun bez daně. Město poskytne přehled o stavu vegetace a pomůže plánovat péči o stromy a parky.
3: Systém má pracovat se satelitními snímky i historickými daty za posledních 10 let. Vyhodnotí například stav a míru stresu vegetace nebo její schopnost dlouhodobého přežití. Upozorní tak na rizikové stromy a lokality, které budou potřebovat větší péči nebo další investice. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazili na něj už všechny zahraniční filmové hvězdy na slavnostní večer. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
4: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Třetí čtení změny jednacího řádu poslanecké sněmovny mají dnes na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje vládní koalice a část ODS. Opozice je rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období.
2: Počasí.
1: Po ránu čekejte i přechodně zmenšenou oblačnost. Přes den čekejte hlavně polojasno až oblačno. Teploty dnes do 24 stupňů Celsia ve stínu, na horách od 16 do 19 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D7 stojí na 44. kilometru ve směru na Prahu nákladní auto. Je na začátku odbočovacího pruhu, má defekt na kole a je označené trojúhelníkem. Pozor na řidiče, mění do vozovky kolo. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno na severu, to byly zprávy v 8 od Františka Janačíka. No a my pokračujeme v našem pátečním vysílání, už za chvilku opět něco zajímavého, co v učebnicích nebylo. Otázka zní, kolik srdcí mají chobotnice, tak o tom zatím můžete zkusit popřemýšlet. My se podíváme také na Ohři, vodáci by chtěli vyrazit, ale řeka je místy příliš mělká, lodě drhnou o dno a půjčovnám přibývají poškozená plavidla. Budeme o tom mluvit před 8:30. Teď už ale písničky, které nestárnou, připravená je Marie Rotrová a teď zahrají No Name.
2: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: 8 hodin a 11 minut. Otvíráme učebnice, abychom zjistili s Martinem Písaříkem, co jsme v nich zapomněli kdysi najít, anebo to tam vůbec nebylo. Kolik srdcí mají chobotnice? Jak je to s jejich chapadly? A proč jsou to zrovna chobotnice, když žádný chobot nemají? Na to nám Martin Písařík odpoví.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin a 16 minut. Tak, jaké máme počasí na severu Čech? Je docela příjemné ráno, teploty se teď pohybují okolo 16 stupňů Celsia. Většinou je polojasno, ale přes den se může objevit nějaká drobná oblačnost, večer se znovu bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 21 až 24.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jestli jezdíte rádi na vodu, víte, že asi jedna z nejkrásnějších řek pro vodáky je Ohře. No jo, jenže nízká hladina komplikuje začátek hlavní vodácké sezóny a půjčovny upozorňují, že plavba je delší, často se musí přenášet a přibývá taky poškozených plavidel, která drhnou o dno. Provozovatelé proto přizpůsobují provoz aktuálním průtokům.
1: Meselo hodně dobře, občas to teda dřelo.
2: Hodnotí svou plavbu z Lokte do Karlových Varů mladý vodák Martin.
1: Jeli jsme jeden splav, bylo málo vody, ale byla to zábava.
2: Loď řídil jeho tatínek Ondřej.
3: Když člověk má nějakou zkušenost, trošku si tu vodu načte, tak ta mělká voda zase nějaký problém.
2: Do lodí také nasedá velká skupina vodáků ze zahraničí.
4: No, my jsme původně celá grupa z Maďarska.
2: Už mají za sebou 3 dny plavby a český rodák Tomáš popisuje podmínky na řece.
4: Byly tam i těžší úseky, ale každopádně je dost málo vody podle mě v toku, ale jinak bylo to krásný.
2: Z vodní nádrže Skalka u Chebu vypouští povodí Ohře do řeky dlouhodobě 1,3 kubického metru za sekundu. Podle provozovatelů půjčoven vodáckého vybavení je takovýto průtok na hranici sjízdnosti. Stěžují si, že správce povodí při hrozících bouřkách nárazově zvýší průtok přehrady i několikanásobně. Pokračuje majitel půjčovny lodí Martin Sýkora.
5: Průtoky toho vyššího stavu, kdy oni to takhle pustí, tak jsou poměrně krátkodobí. Každopádně jako vodákům se nám zdá škoda, že ta voda není pouštěná průběžně po delší dobu.
2: Nárazové upouštění vody z přehrady půjčovnám komplikuje plánování i logistiku.
5: Tak jako se lidi, co jedou na dovolenou, dívají na předpověď počasí, tak my se koukáme na ty aktuální stavy a průtoky. Je to zapotřebí k tomu plánování, jestli můžeme pustit rafty, nebo jestli to zůstane jenom o kánojích.
2: Podle vedoucího provozu chebského závodu povodí Ohře Jana Bezděka neslouží přehrady Skalka a Jesenice jako ochranné nádrže, které mají chránit před povodní, ale jako nadlepšovací nádrže, které v období sucha zvyšují průtok vody.
6: To je z toho důvodu, abychom zabezpečili dostatek vody pro průmyslové odběry, čili tepelní elektrárny zkrátka.
2: Dnes jste nárazově zvýšili průtok až trojnásobně?
6: Dneska se nám po ránu sešly dvě okolnosti, a to byla bouřka, která vypadla v Bavorsku. Do toho nám přišla bouřka ještě v Chebu, přímo tady v centru, a my na to musíme reagovat tím, že pustíme ještě trochu víc do řeky, protože jinak vznikne kyslíkový deficit a mohli by zde pochcípat ryby.
2: Podle Jana Bezděka není možné vyhovět provozovatelům kempů a půjčoven lodí na úkor vodohospodářských potřeb.
6: Protože ten objem si tam musíme zachovat, abychom pak mohli reagovat buď na sucho, anebo ještě částečně na bouřky, které nám vypadnou náhle.
2: Aktuální informace o průtocích a sjízdnosti řeky jsou na webu Povodí Ohře nebo na portálu raft.cz. Z Karlovarska Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

8 hodin a 25 minut, za malou chvíli nás čekají další aktuální zprávy. Na Českém rozhlasu Sever vám je přinese František Janačík. A co se dozvíte? Třeba to, že v Litvínově Unipetrolu se dopoledne od 9 uskuteční havarijní cvičení. Víc tedy ve zprávách.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kriminalisté vyšetřují jednoho z primářů v děčínské nemocnici kvůli podezření, že předávkoval několik pacientů opiáty. Podle státního zastupitelství se případ týká více pacientů. Jejich přesný počet ale zatím není možné upřesnit. V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově už za půl hodiny začne plánované havarijní cvičení. Krátkodobě kvůli tomu bude i omezený provoz na silnici 1/27. V přírodních koupalištích v Ústeckém kraji je voda většinou čistá. Zvýšený obsah zeleného barviva naměřili hygienici v rybníku Klumec, nedaleko Ústí nad Labem. Také v zatopeném dole Varvažov na Ústecku voda není průhledná, ale ke koupání je vhodná. Zelené řasy jsou v jezeře Chmelař na Litoměřicku. Město Lovosice přerušilo kvůli suchu pravidelné sekání trávy. Podle informací na webu města k dostatečné závlaze nestačil ani déšť v posledních dnech. Město bude prozatím sekat jenom v místě, kde je to nutné, třeba z bezpečnostních důvodů. Národní galerie v Praze bude i nadále bez generálního ředitele nebo ředitelky. Ministerstvo kultury totiž zrušilo vypsané výběrové řízení. Podle ministra Oty Klempíře z Motoristů sobě se bude řízení opakovat. Přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na horách od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V centru Děčína je kvůli havarijnímu stavu uzavřený mostek v jednosměrné ulici Bezručova. Je to mezi křižovatkami ulic Palackého a Podmokelská. Sledujte značení objížděk. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy v 8:30 jste slyšeli, to byl František Janačík. Tak tedy pěkné ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku si povíme, co přinese dnešní den. A pak horká kauza z Baťohy. Děti čekaly na nádraží hodinu a půl na odjezd na tábor. A nakonec stovka dětí z různých dětských domovů napříč republikou neodjela vůbec nikam. Detaily uslyšíte od Gabriely Hauptvoglové před 9:00 hodinou. Teď už ovšem písničky, které nestárnou, zaspívají vám Brontosauři nebo Jojo Band.

0: prohlídky můžete vyrazit s menšími dětmi v 19 hodin a se staršími dětmi, nebo pokud chcete i vy sami dospěláci, tak od 8:30 večer a můžete vidět něco, co v běžné pracovní době určitě neuvidíte. V Lipové u Šluknova se koná tradiční modelářská soutěž. Je to Varnsdorfský upoutanec. Součástí programu jsou závody světového poháru v akrobacii upoutaných modelů a taky mistrovství České republiky v kategorii maket. No a ve Skalici u České Lípy začíná první ročník sklářského sympozia Glass Jam 2026, končí 10. července.
1: Český rozhlas Sever, rádio.

0: počasí.
1: Za 3:45. Tak pojďme k počasím. Aktuální teploty většinou okolo 16 stupňů. Někde svítí sluníčko, trochu oblačnosti je také. Stejné to bude vlastně přes den, polojasno až oblačno a nejvyšší denní teploty 21 až 24.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

Hotelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 47 minut, posloucháte Český rozhlas Sever a teď tu budeme mít jednu kauzu, která je velmi aktuální a týká se bohužel dětí z dětských domovů. Víc než stovka dětských domovů celé země neodjela na letní tábory. Ředitelé domovů za akce zaplatili stovky tisíc korun. A někteří z nich už dokonce na pořadatele táborů podali trestní oznámení. Podrobnosti má pro nás v tuto chvíli Gabriela Hauptvoglová. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Na dětské tábory mělo ve středu odjet přes 100 dětí z 11 dětských domovů. Jejich ředitelé za ty pobyty zaplatili desítky, někde třeba 100 tisíc korun. Z Ústeckého kraje se to týká třeba dětského domova v Lipové u Šluknova. Ředitel Leoš Moravec se o zrušení výjezdu dověděl na poslední chvíli a popsal, jaké komplikace taková zpráva způsobí.
2: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova. A komunikujeme s prověřeným táborem, tam děti jezdí každoročně, kde už jsme měli teda jeden turnus za rezervovaný srpnovej, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
1: No a tento dětský domov zaplatil zatím jen zálohu v uvozovkách 84 tisíc korun a ředitel Moravec podal na pořadatele trestní oznámení.
0: Jak na celou věc tedy reagoval pořadatel, tedy spolek tábory Aurora?
1: Ten telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se vypravili na dvě adresy do pražských Stodůlek, kde podle obchodního rejstříku je sídlo firmy. Tam ale je jenom panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítek různých firm bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. Jedná se o rodinný dům v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky. Ani na zvonění, ale nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci samozřejmě scháníme dál.
0: A podařilo se někomu organizátora sehnat?
1: Tak scháněli ho snad všichni, třeba i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku, Libuše Houdová. O problémech se dověděla z jiných domovů a chtěla prostě od něj vědět, co se děje. Po nějaké době jí včera odpoledne napsal, přiznal problémy a slíbil, že 19 dětem z Chomutovska tábor zajistí. Slíbil i vysvětlení dalšího postupu. Ředitelka Houdová na to reagovala.
3: Já už na to nechci reagovat, protože jsem podala trestní oznámení.
1: Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun. Ředitelka chce využít zbývající peníze od dárců a k ním sehnat další, aby mohla dětem zajistit jiný tábor.
0: Víme, že případem se zabývá taky dětský ombudsman, tedy Štěpán Jílka.
1: Ano, je to tak. Je to tak. On nám vlastně popsal, jak bude dál postupovat.
4: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlašené organizace trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává. Podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Na pomoc domovům v téhle situaci vznikla i sbírka. Už se tam za velmi krátkou dobu sešlo přes 2,5 milionu korun.
0: Říká Gabriela Hauptvoglová, která celou kauzu sleduje. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Jelen na Českém rozhlasu Sever 9:05, tedy v čase, kdy už řešíme téma dnešního Dáme řeč. Zdeněk Lukesle opět na značkách. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím. V Sulejovicích na Litoměřicku otevřeli muzeum cihel. Máme muzeum vah, muzeum tvarůšku, muzeum zvěrokleštičů.
0: Já bych teda nechtěl do muzea tvarůšku.
1: No já taky
0: tam,
1: ne.
0: Tam asi budou docela přezrálé ty tvarůšky, ne? Zřejmě.
1: Ano, to jsi v nějakým takovým zvláštním, kuriozním muzeu něčeho.
0: Já se přiznám, že muzeum moc nenavštěvuju, obzvlášť takhle kuriozitní muzea, to vůbec. Ale pozor, já pocházím ze Slaného a u nás v domě bydlel ve Slaném největší český sběratel kuriozit.
1: Aha.
0: To byl pan Vladimír Kulhánek, má těch 1000 československých nej, to byla taková poměrně legendární kniha. A měl třeba 2metrovou holící štětku, to mě normálně doma tyhle jako věci, jo? Takže my jsme to vydávali, co by děti.
1: Takže jsi k němu chodil do muzea.
0: K němu do muzea, do 3+1. Manželka měla velikou radost, paní Kulánková, že sbírá tyhle ty předměty.
1: Jaké zvláštní muzeum jste navštívili v životě, tak zavolejte.
0: Po 9:00 dejte řeč. Teď se loučí Petr Beran a zítra ráno naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Kriminalisté prošetřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Primář jednoho oddělení byl postaven mimo výkon práce. Chomutov chystá letní komentované procházky městem o jeho historii. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Dnes čekejte polojasno až oblačno, teploty ve stínu do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Kriminalisté vyšetřují jednoho z primářů v děčínské nemocnici kvůli podezření, že předávkoval několik pacientů opiáty. Případ prověřují jako vraždy spáchané na více osobách. Státní zástupce Vladimír Jan uvedl pro CNN Prima News, že případ se týká více pacientů. Jejich přesný počet ale zatím není možné upřesnit. Nemocnice lékaře po interním šetření postavila mimo službu a podle mluvčího krajské zdravotní Iva Brániše na něj 26. června podala trestní oznámení.
3: Druhý okruh s názvem Historie Kamencového jezera přiblíží vývoj tohoto rekreačního místa. Uskuteční se 11. července a 1. srpna od 11 hodin. Sraz je ústupu do kempu u jezera. Jan Beneš, Český rozhlas.
2: Chomutov připravil na léto komentované procházky. Zájemci se budou moci s průvodci zdarma vydat po stopách významných historických událostí. Letošní program nabízí, jak jsme slyšeli, dva tematické okruhy. Ten první s názvem Po stopách válek představí události, které historii Chomutova ovlivnily. Začíná se u Městského informačního centra 4. a 18. července. Další procházky budou 8. a 22. srpna. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře. Mírně zhoršená voda pro koupání je v zákupech ve Stráži pod Ralskem, ve vodní nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a v Sedmihorkách.
4: Máchovo jezero u Dox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Neměli by se tam koupat citliví lidé, alergici, děti a těhotné ženy. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. Je tam zhoršená průhlednost vody. Riziko zdravotních problémů je malé. Krajští hygienici přesto doporučují se citlivým lidem nekoupat. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Cenové stropy pro paliva oproti čtvrtku narostly o desítky haléřů, vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Benzín oproti čtvrtku zdražil o 29 haléřů a litr dnes může stát maximálně 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku nejvíc 37 korun a 1 haléř, oproti čtvrtku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července.
1: Počasí.
2: Dnes přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů, na horách od 16 do 19 stupňů Celsia. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno 155 cm, průtok 117 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 135 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešek je 145 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Liberecké ulici Sokolská dejte pozor na úklid vozovky od střepů. Pozor na příjezdu do Milošova od Kocourova na Lovosicku. V Českém Středohoří je tam odstavené osobní auto. Problémy s průjezdem se čekají až do odpoledne. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den. Jak už jsme říkali, v Sulejovicích otevřeli muzeum cihel, máme muzeum Bach a další divná, zvláštní, kuriozní muzea, která jste navštívili v životě. Fando, navštívil jsi někdy nějaké takové zvláštní muzeum?
6: Tak pro mě velmi zvláštní muzeum bylo Muzeum voskových figurín v Paříži. Tam se mi opravdu hodně líbilo, ale v Čechách jich máme taky hrozně moc, ale člověk se tam nedostane tak, jak by si přál. No.
5: S kým jsi vyfotil v tom Muzeu voskových figurín?
6: S Gérardem Depardieu.
5: Ano.
6: S papežem Františkem, to je povinnost, ano, samozřejmě. Ano. No, myslím, že s Marilyn Monroe. Teď nevím, jestli se nepletu, jestli to nebyla nějaká jiná. A s tou veverkou z toho ledového příběhu, jak má ten voříšek.
5: Jo.
6: Tak taky dali selfie. No, ale chtěl jsem připomenout jedno muzeum, já vím, že nechci ti to prodlužovat. Moc bych doporučil jedno unikátní muzeum tady v Ústeckém kraji, Narané muzeum bezmotorového létání.
5: Jo,
6: a je to tam moc hezký. No. Několik expozic, pod stropem rogala, taková ta křídla, všechno tam uvidíš.
5: No tak, tohle muzeum je skvělý tip. Zavolejte i vy 475 212 212, která zvláštní muzea v životě jste navštívili. Třeba nám dáte nějaký dobrý tip. A já k tomu dám písničky, které nestárnou. Za chvíli Pavel Bobek, teď už holky.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Krásný den, Český rozhlas Sever s vámi. Z rodného domu se vydáme do muzeí, ale do takových těch zvláštních. Zaujala mě zpráva, že v Sulejovicích otevřeli muzeum cihel. Já mám rád tahle zvláštní muzea, vyžívám se v tom, když někam jedeme, určitě nějaké navštívíme. Pamatuju si, že jsme byli v Itálii, v takovém městečku, a tam měl pán muzeum praků. Ano, slyšíte dobře, je prostě prak, obyčejný prak, se kterým jsme si hráli jako kluci, tak on jich tam měl tisíce pověšených ze stropu a bylo to nádherně barevný a nádherně zvláštní. Jaká zvláštní muzea vy jste navštívili? Společně se teď třeba vydáme do Mostu. Oblastní muzeum a galerie v Mostě má spoustu expozic a teď připravilo výstavu k výročí 125 let městské hromadné dopravy na Mostecku. Její součástí je soukromá sbírka Petra Kříže, který o tématu vydal loni knížku, i archiv dopravního podniku v podobě historických fotografií, dobových artefaktů a unikátních filmových projekcí. Výstava je k vidění do konce letošních prázdnin.
1: Uvidíte věci, které jezdily ještě za Rakouska-Uherska a které sloužily přes první republiku až vlastně po období socialismu do současnosti. Takže je to opravdu průřez 125 lety, což řekněme si upřímně je jedinečné.
2: Láká kurátor výstavy Dominik Marek z Oblastního muzea a galerie v Mostě. Předměty ze soukromé sbírky vystavuje Petr Kříž, který loni vydal knihu o městské hromadné dopravě na Mostecku. Výstava podle něj ukazuje i poválečné období, kdy se městská hromadná doprava rozšířila a spolu s ní i takzvaná rychlodráha mezi Mostem a Litvínovem.
3: Ona se nejdříve rozšířila, protože se rozšířila o trolejbusovou dopravu. Samozřejmě, že potom tím, že se rozšířila o trolejbusovou dopravu a hned vlastně v těch 50. letech se začala rozšířovat i o tu rychlodráhu, tak na konci těch 50. let zase zanikla vlastně, nebo takhle zanikl nejdřív ten trolejbusový provoz a prakticky hned na začátku 60. let zaniknul ten úzkorozený provoz a zůstal jenom dva, to znamená autobusový a rychlodrážní provoz.
2: Exponáty přispěl ke vzniku výstavy i dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, říká mluvčí dopravce Hana Syrová.
4: Dopravní podnik přispěl především historickými dokumenty, něco málo fotografiemi a historickými jízdenkami, historickými strojky, které vlastně máme v dopravním podniku uchovány, ale převážnou většinu dodal pan Kříž.
2: Na výstavě nechybí důležité milníky týkající se rozvoje městské hromadné dopravy na Mostecku. Až se bude výstava konat třeba za 5 let k výročí 130 let, nebude na ní chybět zmínka o roce 2026, kdy mostecký dopravní podnik zavedl nový odbavovací systém ve všech svých vozech. Dočkat by se ho cestující měli letos v létě. Z Mostu Jan Beneš, Český rozhlas.
0: Tak tohle je první zajímavý tip od nás a já se teď těším na vaše tipy od vás. Jaká zvláštní muzea, expozice jste navštívili, co vám leží v hlavě, kam byste nás rádi pozvali. Volejte 475 212 212, dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. Těším se na vaše kuriozity.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, divná, nebo ne divná, ale kuriozní muzea, která jste v životě navštívili, na jaké muzeum nezapomenete. V Holandsku já jsem byl v muzeu sýrů, na to, že nemiluji sýry, tak jako super. Jinak jsem milovníkem autobusu, tak kde si u Prahy si pamatuju, že jsem byl v soukromém muzeu autobusu. Tím jsem si mohl prolézt, sednout za volant, bylo to super. Pak jsem byl v mnoha muzeích v obcích, kde se někdo slavný narodil, tak takové ty pamětní síně. Mnoho těch rodáků jsem ani neznal, ale prostě abych zabil nějakým způsobem čas. Divná, kuriozní muzea. Na telefonu je Vašek z Postoloprt, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Jaké zvláštní muzeum jste v životě navštívil?
2: No, zvláštní muzeum čokolády v Táboře.
1: Ano.
2: Tam jsem šel z donucení a věděl jsem, proč tam nechci jít, protože mi to nebavilo.
1: Jo, byla ochutnávka?
2: Byla, ale jako já čokoládu úplně moc nemusím, jo, takže nic pro mě. Ale byl jsem v leteckém muzeu v Telfordu v Anglii.
1: Ano.
2: A to bylo zajímavé. To teda musím říct, že za prvý mě tam hrozně bavilo, že na recepci, za prvý to muzeum je zdarma úplně. A za druhý na recepci sedějí, nebo dneska už možná ne, protože už tenka byli strašně starý, veteráni z druhé světové války a každýho se ptá, a vodka tě, a vzpomínají, takže když jsem se s nima bavil, tak jsem říkal, že jsem z České republiky, tak si hned prostě vzpomněli na piloty,
1: ano,
2: od nás a bylo to bylo moc hezký, no. A pak jsem byl ještě v muzeu ve Walesu. A to byl takovej strašně veliký starý barák. Každý pokoj byl zařízený jinak. Nevím, jakoby, proč to tak udělali. Těch pokojů tam bylo asi 50 v tom baráku.
1: Ano.
2: A bylo to muzeum kýče, jako. To bylo něco neskutečného. Tam nebyl snad... Jo, dole vlastně u kuchyně měli takovou místnost, jakoby pro ty. Pro personál, tak tam to bylo hezký, tam byly jakový všelijaký ty plechový cedule a tohle, ale jinak, co pokoj, to kýč. Jako.
1: Aha, no tak to je super tip, až teda do Anglie pojedeme. Mimochodem, když jste milovník létání, víte, že kousek od Postoloprt máte muzeum letectví?
2: Přímo v Bezděkově je muzeum.
1: Ano, ano, a taky ano. V Rané, teda přímo.
2: To ani nevím, no, to ani nevím, že tam je.
1: Super.
2: Já zase tak veliký příjem, jako příjem z lítání nejsem.
1: Jo, takhle.
2: Bylo to zadarmo, tak proč tam nejít?
1: Jo, tak, dobrá, já vám děkuju za tyhle hezký tipy.
2: Ano.
1: Rozhodně Muzeum čokolády si zapamatujeme, mějte se hezky.
2: Ano,
1: nashledanou. Tak tolik první tipy na muzea napsala nám Milena, když jsme bydleli v Praze na Letné s tatínkem, jsme po procházce letenskými sady prošli Technické muzeum a hodně často, což mě moc nebavilo. Národní muzeum bylo zajímavé, které malé muzeum je fakt skvělé, je v Bílém potoce v Jezerkách. Ochotná průvodkyně, velmi poučný výklad k exponátům a kde se mi líbilo úplně nejvíc, jak v Klášterci nad Ohří hračky, vláčky z dřívějších dob. Tak jaká krásná muzea máte třeba ve svém okolí, zvláštní, zajímavá, které jste navštívili, zavolejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: někdy hledáme signál.
1: Ano, hledáme signál společně i se zpěvákem Milanem Drobným, cestovatelem taky, ale signál už jsme našli. Milan Drobný je na telefonu, hezké dopoledne, Milané.
2: Já přeji dobrý den, já jsem strašně rád, že jsme se dovolali, spojili, snad to nějakou chvíli vydrží.
1: Určitě.
2: Protože já tady mám hrozný problémy. My jsme přestoupili od jedné skupiny k druhé a to je O2 a to je strašný. Oni nám řekli, že to tady je bezvadný. Nepá, vůbec ne, nikdo se nedovolá. Internet nám během 3 neděl nejde po druhý už, takže ty lidi si mysleli, že se svlákám a co dělám a tak dále, že jim nechci odpovídat. No.
1: Jo, ale
2: takže jsem se takhle trošku vykecal, protože tak to je hrozný, když někdo něco slíbí, takže ty to odpustěj a že daj 200 slevu třeba, no já přijdu po daleko víc. No.
1: Ano, tak takže, pojďme k tématu, když se slyšíme zvláštní muzea, který jste třeba navštívil, kuriozní muzea. Co jste kdy viděl, kde?
2: Řeknu, byl nádherný, samozřejmě v cizině, kde jsme byli třeba v Argentině muzeum, kde byly závodní auta od Juan Manuela Fangia, to byl mistr světa z Argentiny. To jsou takový, nebo sbírku jsme jako kluci měli ze zápalek, různý ty obálky, to bylo takový jako bezvadný. Ale co jsem já nedávno navštívil, kde jsem dokonce i zpíval, tak bylo muzeum v újezdě u Svatého kříže a pozor,

0: hezky udělaný, naproti má strom, u kterého, když Karel má narozeniny, tam se schází 500 lidí a má tam parkovací místo, jo, takovou ceduli KG, a ten strom, když zemřel, tak to udělali na jeho počest, potom se rozcházeli naproti tomu muzeu. No to je to moc, já se o to musím je pochválit.
1: Tak super tip, trošku nám to vypadává, tak já, ale tip jsme slyšeli úplně celý, díky za něj a přeji vám hezké léto, mějte se hezky.
0: Slyšeli jste něco?
1: Ano, slyšeli jsme téměř všechno, až ke konci začalo zase. Nám to tam trošičku trvalo, ale to dobrý.
0: Dobrý. O tu hrůza. Jo? Tak mějte se moc hezky. Zdravím všechny. Naschledanou.
1: Tolik Milan Drobný. Ještě tady mám aktuální tip. V Povrlech se 1. července otevřelo taky nové muzeum v areálu bývalé obecní kovárny. Si můžete prohlédnout zachovalou kovářskou dílnu s funkční výhní, expozici o historii obce i kovohutích Povrlej nebo dobově zařízené světnice. To je další skvělý tip, tak zavolejte i vy. 475 212 212, jaká zvláštní muzea jste třeba během prázdní nebo kuriozní muzea navštívili. Zavolejte, protože na to máme už jenom čtvrt hodiny. Za chvíli začíná tady u nás zámecké léto.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.
1: Hledáme zvláštní kuriozní muzea, co tak vzpomínám, tak jsem ještě navštívil muzeum Leonarda da Vinciho v Itálii. To bylo jako překvapivě velmi nudný. Jenom tam byly prostě vitríny a v nich něco napsáno. Pamatuju si třeba na hnojový dům v Jizerských horách. To byl pán, který sbíral všechno možné a měl to v tomto domě, pak to všechno schořelo. A určitě svým způsobem kuriozní i podkrušnohorské hornické muzeum, který je mezi Mostem a Litvínovem, kde si můžete prohlédnout i funkční hornickou štolu. Tak pojďme na další telefonát. Jirka od Házenburgu je na telefonu, hezký den.
2: Dobrý den, Zdeňku, vám a všem posluchačům sympatického rozhlasu Sever.
1: Díky, tak co máte?
2: Zdravím vás všechny. Mám se letně, mám se pracovně, mám se rekreačně a vážím si toho, že je tak, jak je.
1: Ano, a jaká kuriozní nebo zvláštní muzea jste navštívil, nebo jaký máte tipy?
2: Tak já se asi zaměřím na muzea v severních Čechách, když tak rychle vzpomínám, tak jediné muzeum v zahraničí jsem navštívil historický Míšeň, což je unikát, doporučuju, ale zaměřím se na to naše nejbližší okolí. Teď mě nedávno i ve vašem vysílání upoutala informace o tom, že v nedalekých Solovicích je otevřeno muzeum cihel, kam se určitě teď co nejdříve podívám rád, ale připomněl bych krásné muzeum českého granátu.

0: tu v Třebenicích. A řekl bych, že asi je to jedinečné muzeum českého granátu jako takové. Potom vím, a byl jsem i v Turnově, kde je už potom i další ty různý polodrahokamy a i granáty české jsou tam. Potom tady nedaleko Libochovic je muzeum těch motorek Simpsonů a tak dále, tam jsem taky ještě nebyl. A potom určitě hezké muzeum je v Krupce. Teď jste zmínil to muzeum někde kolem mostu. Potom je někde muzeum hraček nahoře v Krušných horách, nevím přesně taky kde, ale určitě to stojí za to, proto bych krásné muzeum je třeba v Teplicích. Takže já bych se zaměřil na tu naši hrdost severních Čech a určitě bych doporučil všem, aby navštívili ty naše muzea a potom, aby se vypravili, až budou někde daleko v cizině, tak aby se vypravili i tam do těch místních muzeí, protože podle mě jsou ty muzea vždycky ukázkou toho, jak se v tom regionu, v tom okolí, v tom kraji žilo, co se tam dělalo, jak ti lidé měli možnost, já nevím, třeba z řemeslech vynikat a tak dále. Takže já bych vždycky doporučil všem, když se někam dostanou. Byl jsem v Táboře třeba v krásném muzeu. A tady si vzpomenu na jednu věc, bylo to už asi v 80. letech, při nějakém semináři jsem navštívil i muzeum. A když si dneska vzpomenu na to cestování, na ty informace, na ten internet, na ty mobilní telefony, tak tam třeba zbyly dopisy v té vitríně, že jak se jezdilo do té Ameriky za prací, takže nějaká slečna někam odjela, někdo ji viděl, potom ji neviděl, tak další psali těm, co už žili v té Americe, aby zjistili, jestli někde v té lokalitě je a tak dále. Takže tady vidím ten posun, budu říkat, že to je asi tak 100 let, tak tady je vidět, že prostě i ten přínos té techniky, technologie je obrovský, že dneska se na jedné straně země kouli něco stane a za minutu, za vteřinu to ví na druhém konci.
1: Dobře, já vám děkuji za tipy.
0: Muzea navštěvovat, přeji všem hezké léto, dám šanci ještě dalším posluchačům a sám se těším na tu soutěž, Zdeňku.
1: Dobře.
0: Do ten se nemohu nikdy dovolat, ale budu to zkoušet i dneska.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Taky hezký den a hezký víkend a hezké léto všem. Děkuju.
1: Petr napsal, navštívil jsem muzeum nočníků a toalet v Praze, super věc, a taky jsem navštívil s manželkou muzeum žehlení a praní v Bečově nad Teplou, taky paráda. Tak zavolejte, ještě jeden telefonát stihneme, 475 212 212, dáme řeč, hledáme kuriozní, zvláštní muzea. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Mám tady ještě pár tipů od vás. Jitka píše, že v Itálii byli v muzeu instantních nudlí a těstovin, což bylo super zážitek, a taky byli v muzeu chleba v Ulmu v Německu. Krásný muzeum. A píše i Dáša, že byla v muzeu silnic, kde si u Šumperku, a že to je taky parádní zážitek. Tak díky moc za dnešní tip do pořadu Dáme řeč, když jsme hledali kuriozní zvláštní muzea. V pondělí je svátek, takže Dáme řeč až v úterý, a úterní téma filmový festival Karlovy Vary. Jezdíte se podívat do Karlových Varů na festival? Co tam děláte? Chodíte opravdu do kin na filmy? A nebo se jen tak touláte ulicemi? Už jste někoho v Karlových Varech slavného potkali? To všechno probereme v pondělním pořadu Dáme řeč. Za chvíli už tady pro vás na našich frekvencích, samozřejmě zámecké léto, a držím palce, i dneska budete moct něco krásného od nás vyhrát.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k nim může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc. Má to svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste poneděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michailovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro 2 osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na 2 zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Na poslední chvíli zrušil pořadatel tábory pro desítky dětí z dětských domovů, včetně z Ústeckého kraje. Lidé dětem za den poslali přes 2 miliony korun. V Lounech opravují a rozšiřují informační centrum. Poslanci by měli dnes schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. Přes den polojasno až oblačno, teploty dnes do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Na letní tábor neodjeli desítky dětí z dětských domovů. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. V Ústeckém kraji se to podle informací ombudsmana týká dětských domovů ve Vysoké Peci, také v Tuchlově, Chomutově a v Lipové na Šluknovsku. Tamní ředitel Leoš Moravec zaplatil zatím zálohu 84 tisíc korun a přiblížil komplikace, které zrušení tábora pro domov znamená.
2: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova a komunikujeme s prověřeným táborem, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
0: Moravec podobně jako další ředitelé podal na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se dál zabývá školský ombudsman. Lidé už do sbírky pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony a 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu z nesnaze21.cz. Městské informační centrum v Lounech bude mít rozšířené prostory. Podle rady města vyjde přestavba na téměř 4 miliony a 60% částky uhradí z evropské dotace programu IROP. Centrum se rozšíří do objektu bývalé prodejny ve vedlejší budově. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajících prostor a jejich úpravu pro potřeby centra a také například pro zázemí pro umělce vystupujících na náměstí. Přestavbu bude dělat firma Dava.cz, hotová má být do 3 měsíců od předání staveniště. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval i na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale jen pokud začnou platit až od příštího volebního období, řekl to předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
0: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela, ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že tuto předlohu bude ve sněmovně blokovat.
1: Počasí.
0: Přes den polojasno až oblačno s teplotami do 24 stupňů Celsia, na horách dnes od 16 do 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na dálnici D8 dejte pozor na 26. kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavené nákladní auto s poruchou. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pěkné páteční dopoledne přeji, je tu dopolední expres a my se v něm dnes společně naučíme šikovně zabalit kufr na dovolenou. Taky si upečeme ořechové trubičky, projdeme se naučnou a zároveň zábavnou rysí stezkou a jako slavného Severočecha si představíme jednoho úspěšného olympionika. Písničky, které nestárnou, zaspívají Jarek Nohavica a Michal Tučný, nejdřív ale Palo Habera. Tak dobrý poslech a dobrý den s Českým rozhlasem Sever.
1: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Skutečně nestárnoucí píseň, báječná ženská od Michala Tučného, 12 minut po desáté v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Před námi je dnešní slavný Severočech a bude to sportovec, olympionik. Olympionik z dob, kdy se ještě tolik nenosila taková vysoká specializace ve sportech. Muž, o kterém bude Milan Knotek mluvit, totiž házel diskem, kladivem a taky zápasil.
1: Slavní Severočeši.
2: V Žerutíně na Lounsku se v roce 1878 narodil jeden z prvních českých univerzálních atletů a olympioniků Miroslav Šustera. Vyrůstal v době, kdy se moderní sport teprve formoval. Byl součástí generace prvních českých atletů, kteří spojovali více disciplín. Závodil jako vrhač a řecko-římský zápasník. Do dějin české atletiky vstoupil nejprve v květnu 1913 při závodech o Kaufmannův pohár v Brně. Jako člen pražské Slávie zde předvedl novou disciplínu – hod kladivem. Nářadí tehdy poslal daleko za 40 metrů. Podruhé na sebe výrazně upozornil o rok později v Kladně, kde získal národní mistrovský titul výkonem 11.85. Miroslav Šustera opakovaně reprezentoval svou zemi na olympijských hrách a dalších zahraničních závodech. Na mezispojených hrách v Aténách v roce 1906 byl 7. v hodu diskem a 12. v antickém pětiboji. 2 roky na to se stal v Londýně vlajkonošem naší olympijské výpravy. Zde byl jako zápasník vyřazen už v prvním kole. Pod 5 kruhy ve Stockholmu v roce 1912 skončil 38. v hodu diskem. Průkopník moderní atletiky v českých zemích Miroslav Šustera zemřel v roce 1961 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Je tu turistický tip před víkendem, něco, co se určitě hodí, a pozveme vás do Českého Švýcarska. Jak uslyšíte od Evy Bucharové, rysí stezka u Mezní Louky je trasa nejen naučná, ale taky zábavná. Je plná herních prvků a kvízů.
2: Ano, je to dobře vymyšlená zábava i pro děti předškolního věku. Umístění rysí stezky není náhodné. Mezní Louka u Hřenska je totiž frekventovaná křižovatka turistických tras, kudy procházejí jak hřebenovka a stezka Českem, tak i dálková evropská magistrála E3. Z nedaleké Mezné taky návštěvníci sestupují do hlubokého kaňonu říčky Kamenice, aby se nechali svést lodičkou v divoké soutěsce. Na výchozí místo rysí stezky se dostanete, když půjdete po červené turistické trase z Mezní Louky směrem na Hřensko. Projdete kolem informačního centra a po asi 150 metrech už budete stát u informačního panelu, kde dobrodružství začíná. Na okruhu dlouhém 0,5 kilometru je 20 stanovišť, která vtipným způsobem vysvětlují dění v okolní přírodě a svádějí k aktivnímu pohybu. Můžete třeba porovnat svoje skokanské schopnosti se zvířaty, projít si lanovou stezku v zeleném houští, vcítit se do pocitů kůrovce v tunelovém labirintu, potěžkat váhu zvířat od myšky po divočáka nebo tříbit hudební sluch u dendrofonu. Jedna zajímavost za druhou a zároveň i příjemná procházka. Na každém stanovišti je panel s tematickým textem v češtině, němčině i angličtině. Nevyplatí se na rysí stezce spěchat. Než si všechno vyzkoušíte, zabere to klidně i 2-3 hodinky.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 10 hodin a 32 minut, pěkné páteční dopoledne s Českým rozhlasem Sever, který pro vás letos už po desáté vysílá soutěž Pochoutkový rok. No a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let se svými recepty tak bojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme hezky týden co týden. Tentokrát nám těch 630 výherních receptů, ale nepřipravují naši posluchači, ti už to jednou udělali, teď je vaří naši porodci a taky naši profesionální kolegové. V neděli budeme péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Je to recept ze druhého místa roku 2022. A tentokrát nám je připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak se mu vlastně v pochoutkovém roce letos peče, když ostatní pečou ty recepty od posluchačů?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje. Nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam mám strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: Ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Tak

0: Takže
1: jsme to zvládli za jedno odpoledne.
0: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
0: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
0: No, je křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Jak vidno, některé recepty dokáží lehce potrápit i velké profíky, ale nakonec zavládlo v kuchyni nadšení a nadšení budete i vy. Trubičky jsou krásné a ten pařížský krém v nich je dokonalý. Vojtěch Vrtička vás je naučí, když si poslechnete Pochoutkový rok. Tuhle neděli po 10. hodině. Recept ale už teď najdete třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. A to je cena, která určitě stojí za to.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Je před vámi letní dovolená a už se nemůžete dočkat. Součástí nezbytných příprav na odjezd je samozřejmě balení kufrů. Jak vybrat správné oblečení a jak ho následně uložit správně do zavazadla, poradí dnešní Babské rady.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

zpátky do naší galaxie, pěkně na sever Čech, abychom se podívali, jaké zajímavé akce můžeme v pátek 3. července navštívit. V Mostě pokračuje divadelní piknik od 4 až do noci. Se tu budou dít nejen divadelní, ale taky hudební zajímavé věci. Podrobný program si najděte na webu, je tam toho opravdu spousta. Další festival dnes začíná v Mikulášovicích, ale bude to festival úplně jiného druhu. V Tibetském domě dnes od 6:30 proběhne předvečer 11. ročníku letního festivalu asijské hudby a kultury s názvem Eastern Tunes. Další naše pozvánka míří do Děčínské zoo, tam se dnes od 7 a od 8:30 konají večerní prohlídky zoo. Ta první je určená pro úplně malé děti, ta další pro ty odrostlejší a taky pro dospělé. Pak vás taky zveme do Zubrnic, ovšem ne do skanzenu, nýbrž do letního kina. Na hřišti za hostincem u Pernekrů se dnes od 9:30 promítá český film Pět švestek. No a dáme si taky muziku, tu si můžete poslechnout na Mosteckém hradě Hněvín od 18 hodin kytarový koncert Adama Šmejkala. No a nebo Střekovská náplavka, Kolo kafe od 19 hodin v rámci Střekovského léta. Dnes kapela Šavlozubí ponožky. Kdo by si to nechtěl loupnout? Jau.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
4: Na cyklohlávce přes Labe a Ploušnici v Děčíně jsou vypouklá prkna, město je bude reklamovat. V Berlíně se předávaly evropské ceny pro vynálezce, český zástupce z Liberecka byl ve finále. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny, která může prodražit platbu kartou v zahraničí. Dnes čekejte přes den polojasno nebo oblačno, teploty do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Děčín bude reklamovat část nové lávky pro pěší a cyklisty přes řeky Labe a Ploučnice. Stavba vyšla město zhruba na 108 milionů korun bez daně. Z toho téměř polovinu pokryly evropské dotace. Podle mluvčího města Luďka Stínila se přitom stále čeká na dokončení kolaudačního řízení.
5: Na této lávce jsou některá prkna vyboulená, zdeformovaná a my tady u zhotovitele budeme tyto práce reklamovat s tím, že použitý materiál byl v souladu s projektem. Dokumentací.
4: Na lávce současně v těchto dnech přesouvali jeden z tlumičů. Podle Stínila šlo o plánovanou technickou úpravu na základě výsledků zátěžové zkoušky. Ta má omezit houpání lávky při větším zatížení. Město Lovosice přerušilo kvůli suchu pravidelné sekání trávy. Déšť v posledních dnech podle informací na webu města nezavlažil půdu natolik, aby trávníky mohly po sekání růst dobře. Město bude prozatím sekat v místě, kde je to nutné, z bezpečnostních důvodů nebo kvůli přehlednosti. Průběžně například udržuje náměstí, kde je trávník zavlažovaný. Evropský patentový úřad na slavnostním ceremoniálu v Berlíně ocenil vynálezce roku. Mezi finalisty se probojoval i Jan Čmelík z liberecké firmy Elmarko na výrobu nanovláken. Nakonec vítězil profesor z Francie. Cenu v kategorii malých podniků od patentového úřadu převzal Frank Zal. Ten vyvinul způsob, jak pomocí hemoglobinu z mořských kroužkovců lépe konzervovat orgány vhodné k transplantaci. Liberecká firma se mezi 12 finalistů dostala s technologií Nanospider na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou, ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou kartou můžou v zahraničí pojit. Expert bankovní asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby při takzvaném dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
6: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
3: Počasí.
4: Přes den polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů Celsia ve stínu, na horách dnes čekejte teploty mezi 16 až 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 stojí u 57. kilometru na Lovosicku ve směru na Prahu odstavený autobus. Pozor, v Jirkově u Chomutova, dvě osobní auta se srazila v ulici Červenohrádecká. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je po zprávách, pokračuje dopolední Express a nás čeká dnešní host. Na některé hosty ve vysílání se obzvlášť těším a ten dnešní je jedním z nich. Řeknu jenom jméno a vám bude jasno. Pátečním hostem Českého rozhlasu Sever už po písničce bude Vladimír Hron.
3: Dopolední Express s Lenkou Šobovou.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Poznala jsem ho na začátku své rozhlasové dráhy. Byl to jeden z těch starších, od kterých se radno učit a od kterých lze něco odkoukat. Vláďa Hron, kdysi rozhlasový moderátor, dnes zpěvák, bavič a taky už 60letý pán. Ahoj Vláďo, a všechno nejlepší.
2: Krásný dobrý den všem ve spolek. Já už jsem starší člověk a nevím, proč mě taháte pořád po všech čertech.
1: My už to víckrát neuděláme, slibuju. Hele, jak se cítí stále ještě relativně čerstvý šedesátník?
3: Řeknu to frází z písně. Forever young. Ještě pořád se cítím stále mlad. Karel by samozřejmě být stále mlad. To bych si přál.
1: Já si myslím, že věk je... My jsme se měli vsadit, promiň, my jsme si říkali, jestli tohle z tebe vypadne na téma šedesátiny.
3: No hele, nemá to smysl vůbec řešit. Já jsem ani neslavil narozeniny.
1: Jak to?
3: No my jsme se sešli, já to mám tak, že jsem řekl, všem, ať se hlavně vykašlou na dárky a na tyhle ty věci, aha, že se chci vidět s rodinou, s dětma, že si půjdeme někam zařádit. Byli jsme, jak jsou takový ty pevnosti Bojard, jak se prolejzá a protahuješ se mezi těma laserama, abys to nespustila a podobně. Takže jsem byl v takovýhle bláznivině. Užil jsem si to neuvěřitelně, samozřejmě bylo 40 nad nulou a tam nebyla klimatizace, takže jsem si to užil dvakrát, mokrej jsem byl třikrát, no bylo to neuvěřitelný, ale tohle je to, co mě baví, za tohle já považuji život. Myslím si, že člověk se nemá dívat do kalendáře, ale člověk se má dívat před sebe.
1: Ty si nepotrpíš na dárky ani na podobné zážitkovky, jakože by tě někdo překvapil tím, že tě vezme třeba na tu skutečnou pevnost, kde se natáčí Bojard?
3: Já jsem dostal takovýhle šílený dárek, zážitky, dostal jsem 5 obálek k 50.
1: Aha.
3: Na každý den jednu. Měl jsem 5denní vlastně narozeniny, neuvěřitelný, to vymyslela všechno moje úžasná žena, která je na překvapení teda opravdu jako kadet. A dostal jsem přesně to, co bych si představoval, že asi tak bych chtěl dostat k narozeninám každý den něco jiného. A já jsem říkal, že 6 obálek už je moc a že už jí to po druhý nechci udělat, protože to připravovala půl roku. A že opravdu, a ona říkala, fakt, jako, ale já fakt nic nemám připravený, opravdu nebudeš naštvaný. Říkám, nebudu naštvaný, já to nechci. Já chci hezký den. Nakonec jsme teda udělali 3 hezký dny. První den jsme byli v Německu v jednom zábavním parku. Já miluju rollercoastery, takový ty atrakce, kde seš prostě tlamou dolů pořád.
1: Kolik jich zvládneš během jednoho dne?
3: Nekonečně.
1: Fakt jo.
3: Vůbec,
1: já jsem zjistila, že mám limit. My jsme byli v Polsku, v zábavním parku a jeli jsme právě po všech těch jako horských drahách, tak protože to miluju. Ale nějak jsem jako otloukl mozek během toho dne v hlavě. Víš, pak už jsem měla pocit, že jsem taková celá zevnitř podebraná a ta poslední dřevěná horská dráha mě málem zabila.
3: Vydržíš? Já nevím, jestli mám tak velký mozek, že se mi neotlouká, a nebo jestli tam nemám nic, takže se mi nemá co otlouct. Já opravdu nevím, čím to je, ale já nemám limit.
1: Vláďa Hron, který nemá limit nejenom při jízdě na horských dráhách, ale v podstatě v ničem. Posloucháte Dopolední expres Českého rozhlasu Sever.
4: Český rozhlas Sever. Písničky, které nestárnou.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes Vladimír Hron, čerstvý to šedesátník. Ne, že bych to pořád chtěla nějak zdůrazňovat, ale vlastně zase proč ne? Co všechno tě po ránu takhle bolí?
2: Momentálně mě nebolí nic, musím říct, jestli nebudu mrtvej.
1: No,
2: protože se říká, že když tě po 60 nic nebolí, tak seš asi mrtvej. Tak jestli teda neděláš ten rozhovor zbytečně, jestli tady nemáš zombie, možná jsem mrtvej, protože skutečně
1: a jestli
2: seš
1: mrtvej,
2: nebolí.
1: Tak já mám rozhlasovej unikát. Já myslím, že to ještě jako nikdo nezvlád.
2: To je pravda.
1: Jak se udržuješ v kondici?
2: Cvičím, pochopitelně, asi by to jinak nešlo. Snažím se hodně chodit, miluju vlastně chůzi, to je asi můj nejoblíbenější sport. A jsme neustále, my jsme procházkoví s mojí ženou. My když vyrazíme někam do Itálie, třeba do Boloně, která je nádherná a je to město, říká se, že má nejdelší podloubí na světě, tak my si v Boloni nachodíme za den 20-25 kilometrů tak jako pro radost. Takže těch 10 až 15 je takový jako průměr denní náš a když se jako kousnem, tak to bývá přes 20. A to nás prostě baví. Opravdu chodíme prostě, když je někde nějaký kopec, tak ho musíme vyšlápnout. Kopce úplně nemám rád, ale dám to. Ale chodím rád a samozřejmě chodím do posilovny. Nebudu lhát, že se neudržuju v kondici. Chodím na jogu, na takovou tu šílenou, na Bikram, do toho horka, do těch 40 stupňů. To je lahodná záležitost. Tam vždycky po józe prosím pána, ať už si mě veme, to je pravda. Ale zatím mě neposlech, takže ještě furt jsem tady.
1: Hele, nechci být jako jedovatá, jo, ale já mám pocit, že ty jsi nebyl od jak těživa typ atlet. Že jako sport nebylo tvé primární hobby. Kdy to přišlo? Kdy přišlo to uvědomění, že musíš něco dělat pro to, aby si mohl žít život tak, jak si představuješ?
2: To je hrozně jednoduchý, když jsem se poprvé viděl v televizi. Televize, říká se, že kamera přidává 7 až 9 kilogramů. A já, když jsem se poprvé viděl v televizi, tak jsem říkal, tak tohle ne, tohle prodávat nebudem. A začal jsem nejdřív teda poměrně drasticky hubnout tím, že jsem upravil jídelníček a pak jsem zjistil, že ztratit rychle kila je sice fajn, ale přestává ti fungovat dech a tyhle ty věci, které potřebuješ zase ke zpívání. Takže jsem vlastně zjistil, že potřebuju kondici. Najal jsem si normálně kondičního trenéra, jeden čas, 2 nebo 3 roky jsem vystřídal, nejdřív jsem měl teda jednoho asi 2 roky, pak jsem měl ještě jednoho, vystřídal jsem vlastně za tu dobu 3 kondiční trenéry a dal jsem se prostě dokupy tak, abych cítil, že na jevišti můžu udělat Michaela Jacksona, Freddie Mercuryho a nezemřít, protože ono se to nezdá, ale třeba minulý týden v sobotu jsem zpíval na pódiu, který bylo postavený proti sluníčku. Na tom pódiu bylo možná 65 stupňů. Nešlo to prostě přežít. A teď si představ, že tam musíš udělat toho Freddie Mercuryho a prostě to je fyzická záležitost. Je to těžká věc. Seš tam hodinu v tom vedru a snažíš se přežít. Takže jsou věci, kdy opravdu člověk tu kondici potřebuje a já jsem zjistil, že je to s ní jednodušší. Prostě to je jednodušší.
1: Vypadá dobře, co vám budu povídat.
3: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhu osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Vaším pátečním dopoledním společníkem je Český rozhlas Sever a taky jeho dnešní host. A tím hostem je Vláďa Hron. Vláďo, ty jsi zpěvák, performer, člověk, který je schopen v podstatě kdykoliv vylézt na pódium a bavit lidi. Co ale baví tebe? U čeho se bavíš?
2: Aha, to je dobrá otázka. Mě baví dívat se na staré komedie, baví mě poslouchat staré nahrávky Felixe Holcmana, Luďka Soboty, Petra Nárožního a Miloslava Šimka, samozřejmě Šimka Grossmana, starého pana Horníčka. Prostě si pouštím v autě ty věci, které podle mě přežijou tisíciletí. A doma, když mám chvilku, tak si pustím Šimona Matouše nebo jestli se rozlobíme, budeme zlí, nebo inspektora Kluzova, který ho miluju. Hej, šéf, inspektor Kluzo ze Sirety. To jsou moje milované věci Vinetu a před týdnem jsem byl tady, co by Vinetu, kousek Jasně. za kopcem samozřejmě, takže zdravím všechny bledé tváře. To prostě, já to miluju, já miluju dobrý filmy, miluju dobrý humor, teda dle mého gusta humor, Jasně. protože humor prostě je něco, čemu se zasměješ a každý má jiný vkus, takže nebudu říkat, že zrovna já mám ten správný. A užívám si to prostě se vším všudy. No a já jsem ten typ, když se ptala před chvílí ještě na ty narozeniny, já jsem ten typ, který radši dává dárky, než dostává. Hmm. Takže já jsem spíš takový, že vo Vánoce miluju to dávat. Když něco dostanu, tak jako se vybičuju, abych jako předvedl co největší radost, protože to je vždycky to. Ale já jsem opravdu, mě nejvíc potěší to, když vidím tu radost na druhé straně. Takže já i k těm 60 jsem se rozhodl, že chci něco dát. Takže jsem se rozhodl, že už znáš tu starou poučku, nebyl jsi v Rusku, není ti 60, já v Rusku byl 60 mě, takže už můžu napsat knížku, takže letos vyjde i první kniha vlastně o mně.
1: Nepředbíhej, jak má strach, aby na to téma došlo.
2: Ne, já to říkám z toho důvodu, že chci dávat dárky. Vlastně i to moje koncertní turné k 60. je dárek mým fanouškům. Já dárky nepotřebuji dostávat, já je radši dávám. A to, jak jsi říkala, že miluju stát na jevišti, to je moje denní droga.
1: Tak já jsem si tu práci chtěla nechat až na úplný závěr. On mi to sem pašuje prostě neuvěřitelně. Herci a umělci občas říkávají, že jsou vlastně jako introverti, že když nejsou na těch prknech a před mikrofonem, tak nepotřebují být středem pozornosti. Já mám pocit, že to ale není úplně tvůj případ, nebo?
2: Taky mívám epizody.
1: Jo?
2: Taky mívám epizody, kdy sednu do auta a jedu třeba do Milána.
1: Jsi tichý, nesmělý a sám?
2: A pustím si jenom opravdu muziku na hlas a sedím třeba 8 nebo 9 hodin v autě a jedu.
1: A mlčíš.
2: Prostě jedu, poslouchám písničky, zpívám si. Aha. Nemlčím, ale přehrávám si prostě některé věci, které potřebuju, v hlavě myslím. A to samý mám, když píšu. Když píšu písničku třeba, nebo text, tak potřebuju takový zvláštní, jak to říct, takový svoje vákuum. Mm-hmm. A to vždycky do někam, kde nikdo není. A nebo mi to, nebo ke mně chodí písničky ve spaní, to bývá nejčastější, a to se musím probudit, vstát a jít to zaznamenat, protože ráno už to není.
1: Jasně, jo. Jasně.
2: A to jsou věci, které jako se fakt musím donutit, prostě vstaň z té postele, ty pitomče, jdi do té druhé místnosti, tam naspívej si to na ten iPhone, napiš si tu poznámku, protože ono to není jednoduchý, já si vždycky říkám, to je krásný nápad, to mě nemůže opustit a ráno nic.
1: Nebojte, žádné nic. Nás čeká ještě to povídání o Vláďově práci a taky o knize, kterou chce darovat nám všem, ale to všechno až po písničce.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Milým hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever je dnes Vláďa Hron, který už se nemůže dočkat toho, až nám povypráví, cože ho teď pracovně nejvíc těší.
2: Ale protože... dej pokoj.
1: No nedá
2: říct. Akorát nevím, co, čověče.
1: Řekni nám, co budeš dělat v létě, Vladimíre, a myslím teď tvou práci. Mluvil jsi o nějakém tour?
3: No tak my jezdíme už od ledna vlastně narozeninovou tour k mým 60 nám tedy jubilejní, takovou jubilejní tour.
1: Takže předvedeš všechno, co umíš?
3: Víceméně vzpomínám samozřejmě už od dětství, je to legrace, protože já sám si kolikrát díky tomu, že stojím na jevišti a vyprávím některé příběhy, vzpomenu na další věci, které jsou na ty příběhy navázané a i pro mě je to taková, jak to říct, je to taková až taková katarzní záležitost.
1: Terapeutická.
3: Je to taková autoterapie. No a zpívám pochopitelně písničky od chvil, kdy jsem poprvé zpíval, od chvil, kdy jsem poprvé vzal do ruky kytaru, od chvil, kdy jsem poprvé stál před veřejností. Je to taková velká férie vzpomínek a písniček a všech těch věcí, které patří k tomu, čím jsem si prošel za těch pár let, co už jsem na světě.
1: A to všechno, co se ti v té hlavě vyklube, ty vzpomínky, které se vyrojí, se objeví v té knize. A propos, ty jsi fakt jako hvězda, jo, když o tobě vyjde knížka.
3: Já nevím.
1: No, já
3: to se ptej těch, co to píšou. Hvězda. Mě pobavil Milan, ty Milana znáš, můj manažer, který, když vyšlo CD Legendy televizní zábavy, na kterém jsem byl, tak říká, vidíš, už seš legenda, Vladimíre, a to už ti nikdo neodpáře.
1: A o legendách se píší knihy, to je pravda.
3: Já se tak teda necítím, že bych byl legendou nebo hvězdou. Myslím si, že jsem někým, kdo měl obrovský štěstí a kdo měl tu čest stát ve správnou chvíli na správném místě a hlavně narazit na správné lidi, protože já jsem člověk, který nikdy nebyl takovým tím ostroloketníkem, který by se všude spal. Já jsem vždycky dělal to, co umím a čekal jsem, až si mě někdo všimne. A tohle se prostě stalo, já za to děkuju Bohu a přírodě a všem živlům, který existují, protože jsem zažil něco, co si myslím, že už vlastně ani není možné, protože ti lidé už tu nejsou. Hmm. Já jsem měl tu čest provést se televizními pořady a televizní obrazovkou společně s Karlem Gottem, Karlem Hálou, Evou Pilarovou, Hankou Zagorovou, já nevím, Karlem Štědrým, Valdemarem Matuškou. Já bych tady jmenoval takhle do příštího čtvrtka, ale prostě natočil jsem 200 duetů s lidma, který, jak už jsem říkal, polovina z nich tady mezi námi není. Je to neuvěřitelný penzum práce za těch 7 let, co jsme natočili. Natočili jsme k 50 televizním pořadům, což si myslím, že je taky takový malej televizní rekord na jednoho. A beru to jako takový obrovský splněný sen. To je ten nejhezčí dárek, který jsem dostal. Proto už asi nepotřebuju žádný další dárky.
1: Všechny tyhle vzpomínky se určitě v té knížce objeví, ale zajímá mě, jestli se tam objeví taky něco jako 13. komnata, jako něco, na co vzpomínáš jen velmi nerad, protože každý v životě máme nějakou situaci nebo příhodu.
3: Kostlivce ve skříně, všichni máme. A já vždycky říkám, že když se setkáš s člověkem a chceš mu povídat o svém trápení, tak se vždycky zamyslí, jestli on nemá ještě horší. Každý z nás je nositelem svých vlastních démonů, takže samozřejmě i já mám v krabičkách poschovávané své démony a démoníky. A něco málo, nebo myslím si, že jako ta podstata toho, vlastně jak jsem vznikl, se v té knize objeví. Takže pokud chcete vědět něco o mých démonech, tak jo, i to tam bude. Straším i v té knize, všechno tam dělám.
1: Kdy to vyjde?
3: Mělo by to vyjít do konce roku, to znamená před prázdninami, před Vánocemi, promiň. Vidíš to? Už zase blbnu. Takže nějaký listopad, dle mého názoru.
1: Vláďa Hron byl dnes hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, šedesátník ve skvělé kondici a v plné práci a taky člověk, který se těší na knížku, což je věc, která se v životopise, myslím, bude hezky vyjímat.
3: Je to moje poprvé a

0: Vůbec jsem netušil, že k tomu dojde. Byl jsem k tomu přemluven, teda musím říct. Nebylo to jako, že bych já řekl, jako ta a teď napíšeme knížku. Mm-hmm. Vzniklo to opravdu takovou zajímavou vlastně zkouškou s autorem, který tu knihu píše se mnou, s Pavlem Mesárošem, který mimochodem momentálně sedí vedle.
1: Nepustili jsme ho
0: dovnitř. No, my budeme dopisovat dneska, dodělávat poslední vlastně kapitolu. Takže vlastně dnes ještě na ní pracuju, takže jste svědky něčeho historického, jdu psát.
1: Tak až ji budeš mít, tak zase přijď.
0: Dobře, rád.

0: 11 hodin 41 minutka k tomu Helena Vondráčková a její Když zabloudíš, tak zavolej v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Já doufám, že nebloudíte a i když nás posloucháte třeba za volantem, tak vaše cesta ubíhá přesně tak, jak má. No a pokud na té cestě budete dlouho, třeba ještě po 13. hodině, tak zůstaňte i tehdy s námi, protože po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Dnes na téma zmatenost.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Veselé a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: František Nedvěd dospíval 9 minut před pátečním polednem. Před námi je pro tenhle týden poslední recept Slávky Brádlové. Upečeme si společně něco sladkého, co rodinu o víkendu potěší. A zajímavou surovinou v tom dnešním pečení bude cuketa. Znáte to, pak až bude sezóna vrcholit, tak to bude nechcete někdo cuket? To vždycky je jich podstatně víc, než kolik jich dokáže i ta nejdovednější hospodyňka zpracovat. Ale každý recept na takové zpracování se hodí. Tak tady jsou řezy z cukety a s krémem.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Jako víkendový moučník jsem pro vás vybrala řezy z cukety s krémem. Můžete je samozřejmě upéct i bez toho krému, ale co si budeme říkat, ten krém to povýší nejmíň o 2 stupně. Tak, budeme potřebovat 2 vejce, 2 vrchovaté lžíce cukru, 2 lžíce oleje, 4 lžíce mléka, 8 mírně vrchovatých lžic polohrubé mouky, lžičku kypřícího prášku a jednu maličkou cuketu nebo kousek z té větší. Na krém si připravíme 200 g mascarpone, 100 g šlehačky, podle chuti cukr a meruňky nebo jiné ovoce na ozdobu. Obě vejce a cukr ušleháme elektrickými metličkami do husté pěny. Vešleháme krátce olej, pak mléko, pak ještě prosátou mouku s kypřícím práškem, můžeme přidat i špetičku soli a úplně nakonec přidáme hrubě strouhanou cuketku, klidně i se slupkou. Malý pekáček vyložíme pečícím papírem, vlijeme těsto a ve středně předehřáté troubě upečeme. Nezapomeneme na test špejlí, jestli už je těsto propečené. Po upečení vyklopíme a necháme zcela vychladnout. Na zdobení prošleháme mascarpone, vmícháme do něj ušlehanou šlehačku a podle chuti osladíme. Korpus prořízneme, spodek namažeme krémem, přiklopíme vrchní částí a tu také ještě ozdobnou špičkou štědře doplníme. Dozdobíme kousky meruněk nebo jiným ovocem a podáváme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj je připravený pomoct dětským domovům, které řeší problém s ledními tábory. Celníci v Hřensku zajistili padělky výrobků světových módních značek za 15 milionů korun. Pečovatelská služba v Chrastavě bude od ledna fungovat i o víkendech a svátcích. Převládá polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Na letní tábory neodjela zhruba stovka dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora, který je měl pořádat, výjezdy na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. Ani reportérům Českého rozhlasu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 5 dětských domovů. Některým pracovníkům proto ruší dovolené, aby se o děti postarali a také hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé ve sbírce za jediný den vybrali skoro 3 miliony korun. Ústecký kraj je jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoct, řekla jeho mluvčí Magdalena Franková.
2: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
1: Celníci na tržnici v Hřensku zajistili padělané zboží v hodnotě téměř 15 milionů korun. Jak dnes řekl mluvčí celního úřadu pro Liberecký kraj Jan Moc, šlo především o kabelky, peněženky a spony na opasky napodobující světové značky jako třeba Gucci, Prada nebo Guess. Pokud se porušení práv duševního vlastnictví potvrdí, bude zajištěné zboží zničeno. Chrastava na Liberecku od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí 2 další pečovatelky. Roční náklady víkendového a svátečního provozu budou podle starosty Michaela Canova ze starostů pro Liberecký kraj víc než 1 milion 200 tisíc korun. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností.
3: Rozšířením pečovatelské služby radnice reaguje na rostoucí potřebu terénní péče mezi obyvateli. Každodenní provoz má pomoct zejména seniorům a lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc při běžných činnostech. Díky rozšíření služby budou moct déle zůstat doma a nebudou se muset stěhovat do domova s pečovatelskou službou nebo domova seniorů. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno. Večer bude na mnohých místech oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Žatci se v ulici Lipová srazila 2 osobní auta a další nehodu máme hlášenou v Jirkově na Chomutovsku v ulici Červenohrádecká. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali páteční polední písničky na přání, takže už vytáčejte linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Dnes se jako první dovolala paní Petra z Teplic, poprosila mě o písničku od Franka Sinatry My Way a ta písnička bude pro její babičku, která dnes slaví krásné jubileum 90. narozeniny. Tak a paní Petra i my z Českého rozhlasu posíláme její oblíbenou písničku a hlavně přejeme vše nejlepší.

0: Tohle byl Frank Sinatra, vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. Tu další už vybírá paní Marcelka z Neštěmice odpoledne.
1: Dobrý den, Renatko, já vás zdravím a všechny posluchače. Dneska jsem vybrala písničku, ale nechám ji jako překvapení.
0: Ano.
1: A chtěla bych ji poslat mému příteli Radomíru Málkovi z Neštěmic, protože má dneska jmeniny, tak bych mu chtěla popřát, protože se mě vrátil po půl roce z nemocnice, tak bych mu chtěla popřát pevné zdraví, pohodu a lásky a klid. A jinak zdravím tu naši celou partu, s kým si dáváme hrát, nebudu je dneska jmenovat, jenom nechám zahrát panoj Málkovi k dnešnímu svátku. Renatko, moc krát vám děkuju a mějte hezký víkend a naschledanou.
0: Paní Marcelko, vám taky hezký víkend, díky a naslyšenou.

0: Iveta Simonová a taky Milan Chladil, my dva a čas. 12 hodin a skoro 20 minut k tomu. Pojďme na další písničku na přání na Českém rozhlase Sever a to vybírá paní Maruška z Chomutova. Paní Maruško, hezké odpoledne.
1: Ano, hezké odpoledne. Já zdravím bezvadnou moderátorku a nejen moderátorku, ale i človíčka Renátku Filipy.
0: Děkuji.
1: Zdravím i všechny posluchače a dneska teda začnu taky přáním, protože jsem slyšela Marcelku přede mnou a ta přála Radkovi, svému příteli teda, a já ho znám, takže Radku, já vám také přeju hlavně zdraví, tomu to nezbytné štěstíčko, které je potřeba, a samozřejmě hodně lásky a všechno, ať se vám daří, a obdivuju vás, jak na sobě pracujete. No a zdravím i Marcelku, samozřejmě. Ještě přidám Milenku do Českého ráje, Ivetku, Jarmilku a do Jirkova Boženku a Marušky Děčín a Šestajovice a všem přeju hezký víkend. Myslím, že to teplota mi bude docela slušné.
0: Mm-hmm,
1: a Renátku, vás poprosím o písničku.
0: Určitě. Pavel Novák a Petr Šiška Nad Moravou svítá. Tak díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.

0: Pavel Novák a taky Petr Šiška. Pojďme na další písničku na přání. Na Českém rozhlase Sever o tu si zavolal pan Michal z Děčína a pro své rodiče, kteří dnes slaví výročí svatby, si přál písničku od Rudolfa Hrušínského Šel jsem světem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Rudolf Hrušinský a Šel jsem světem. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A tu další, kterou teď zahrajeme, tak to bude z e-mailu zahrajte@rozhlas.cz. Zdravím úžasný Český rozhlas Sever i vás. Moc prosím o písničku od Marcela z Moška Laskavá pro paní Janu Křižanskou k narozeninám. Je čas slavit, protože máš narozeniny, přeji ti k narozeninám všechno nejlepší. Ať prožiješ každý den svého života tak, jako by to byly tvé narozeniny. Ať tě život během roku obdaruje tolika dary, kolik jich dostaneš v den s

rozmožek a laskavá. Pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever a teď už další e-mail. Zdravím vás a písničku posílám paní Božence, Šárce, kamarádkám z jógy, Maruškám do Benešova, Šestajovic, Chomutova, posluchačům a hlavně do Harachova, personálu Harachovky, kde jsme si užili týden plný pohody. Vybrala jsem skupinu Kex, jak děkuje se andělům. Děkuji moc paní Marie z Děčína.

Pískovina Kex a jak děkuje se andělům. Pojďme ještě na další písničku na přání. Dobrý den a zahrajte prosím mému manželovi Miluši Podzimkovi z Turnova k významnému životnímu jubileu 80 let. Písničku Říční proud od Karla Hály a Letky Kozderkové s přáním. Pevného zdraví a stále životní energie to posílá manželka Marie. A pochopitelně vše nejlepší, hodně štěstí a hodně zdraví přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Tohle byla skupina Projekty, ale taky písničky, které nestárnou, jejich Zahrada ticha. Pojďme na další písničku na přání. Už jsme stihli telefony, taky jsme stihli e-maily, ale teď vaše SMSky z čísla 911-04. Dobrý den, zahrajte prosím I Will Find My Home od Johna Andersna a Vangelise. Písničkou bych chtěla potěšit moji maminku, protože jí mám moc ráda. Děkuje paní Naděja.

John Anderson a taky Vangelis I Will Find My Home. Stihneme ještě jednu písničku na přání z vašich SMSek na Českém rozhlase Sever pro to nejlepší rádio na světě, skupinu Queen a rádio Gaga. A to posílá paní Emma.

0: Tohle byla skupina Queen a taky Radio Gaga a písnička, poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Ale pokud se vám nepodařilo se dovolat, tak to vůbec nevadí. Další písničky tady budou po 18. s Evou Bucharovou. Teď už Petra Vališová připravuje nové zprávy a hezký poslech a hezký víkend vám přeje Renáta Filipi.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústí nad Labem opraví silnici i chodníky v ulici u krematoria na Střekově. Navzdory nedávnému suchu je v Libereckém kraji možné najít některé druhy jedlých hub. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Převládá polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Radnice u krematoria na Střekově v Ústí nad Labem bude mít nové chodníky i silnice. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče schválili vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě 6,5 milionu korun. Práce město rozdělí do 4 etap. Součástí oprav budou také bezbariérové úpravy. V Libereckém kraji je i na začátku července možné najít některé druhy jedlých hub. Jejich růstu uškodilo horké a suché počasí v uplynulých dnech. Lidé je ale můžou najít i na místech s vyšší vlhkostí. Houby by mohly růst například v listnatých lesích, říká mykolog Zdeněk Pelda.
2: Ze všeho nejvíc si myslím, že se budou stále ještě vyskytovat hřiby dubové, kováři, koloděje a lišky začaly také poměrně hojně, takže chce to zkoušet a mít svá místa.
1: Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty členských státech Evropské unie.
3: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: V neděli se čeští záchranáři vrátí z Venezuely. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno. Večer bude na mnohých místech oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Pohraniční obci Kalek na Chomutovsku je kvůli opravě propustku uzavřená silnice k hraničnímu přechodu na Rýbenau. V Doksech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera. A na silnici 1/30 staví silničáři mezi Chlumcem a Ústím nad Labem okružní křižovatku. Na místě je kyvadlový provoz, řízený buď semafory nebo pracovníky stavby. Také se tam v dopravních špičkách tvoří další kolony. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
5: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
4: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
5: Kapku, ano.
4: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
5: Netuším.
4: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
5: A?
4: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
5: Ale to dělám, to už dělám.
4: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brýle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: teda
5: život.
0: Co je nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdalovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak
0: nebo
2: to
0: jsme netušili, tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres,
0: to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, tak Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
3: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak pak

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi, nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem se vždycky řekla, pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
2: to
0: je prosím, takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkuji.

0: Děkujeme, ať se daří. Mějte se krásně. Další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
1: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
2: rádio
0: se
2: vypnout asi.
3: Nejlépe.
0: Tak a ptejte se.
1: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
2: Ano.
1: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je znám.
2: Rozumím.
1: Když chci někomu říct,
2: ano,
1: tak to nevím.
2: Madam.
1: Nebo jméno.
2: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
2: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
2: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
2: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
2: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
2: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
2: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu, no, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
2: no,
0: popsat.
2: No, ale pozor, právě. Opravdu
0: opatrně.
2: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, a ještě se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: na
1: preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemohla vzpomnět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Tak. Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdamlová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu. Má omezit obstrukce. Hygienici v Ústeckém kraji zahájili kontroly dětských táborů. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. Převládá polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Hygienici v Ústeckém kraji zahájili kontroly letních dětských táborů. Zaměřují se především na stav kuchyní, kvalitu pitné vody i vedení povinné administrativy. Letos je v kraji nahlášených 40 táborů, z toho polovina v okrese Děčína. Informoval o tom ředitel odboru hygieny, dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Jan Bechyně. Celkem se dětských táborů účastní skoro 5 tisíc dětí. Letos se zmírnily některé požadavky na pořadatele. Počet chodů, sprch nebo umyvadel například nově není limitován počtem účastníků tábora. V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44.
2: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honca. Kellnerovým porota připsala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
3: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Po pádu vrtulníků byl prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem. Soudní verdikt tak podle právníka rodiny jednoznačně potvrdil řetězec selhání tří společností, poskytovatele heliskiingu, provozovatele helikoptéry a průvodcovské firmy. Jedna ze společností Soloy Helicopters už dřív přijala odpovědnost za pilota a s pozůstalými se dohodla mimo soudně. Třetí společnost Third Edge Heli zanikla krátce po neštěstí bez právního nástupce. Při nehodě totiž zemřel taky její majitel. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude na mnohých místech oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V České Kamenici se v Lužické ulici na silnici číslo 13 srazilo osobní auto s motorkou a ve Varnsdorfu je uzavřená Národní ulice na náměstí Edvarda Beneše.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever pokračuje, máme tady pátek 3. července. Zámecké léto nebude chybět v tuhle chvíli ani v pohodovém odpoledni a za moment navštívíme zámek Kravaře. Řekneme si něco o druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana, která se právě natáčí. Pozveme vás za klasickou hudbou do Chřibské a slavným Severočechem bude tentokrát olympionik a atlet Miroslav Šustera a samozřejmě opět přidáme i písničky, které nestárnou.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Michal Tučný, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Z Mexika se teď vracíme k nám. Tentokrát tedy ne přímo k nám na sever Čech, ale pouze do Čech, protože je připravený František Kinský, Zámecké léto a pozvánka na další zámek.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Miraj, vedle tebe usínám za necelých 6 minut a půl třetí pokračuje páteční pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Járy Cimrmana, síť míst pojmenovaných po největším Čechovi, je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili. Poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
7: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
7: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
7: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
7: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
7: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
8: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Slavní Beach Boys v programu Českého rozhlasu Sever. Teď už máme 14:30, je čas na náš další tip, který nám přinese tentokrát a naše severočeská stopařka.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Léto je obdobím festivalů a koncertů a svou tradici má i chřibské kulturní léto, které se letos uskuteční už po 28. A pozvánku tedy má pro nás regionální stopařka Veronika Jaklová, kterou teď zdravím.

0: pro volné.
1: Kdy se můžeme těšit na zahajovací koncert Chřibského kulturního léta 2026?
0: V sobotu 4. července začíná v 18.30. Klasickou operu uslyšíme od komorního operního ansáblu Mozartissimo. Mozartova hudba zazní v neobvyklém obsazení. Dechové trio ve složení klarinet, hoboj a fagot plus zpěv sopránu a baritonu. Soubor představí nejkrásnější předehry, árie a dueta z Mozartových oper, upravených pro malé obsazení. Aby přiblížili Mozartovu hudbu nejen znalcům hudby, ale také širšímu publiku, budou účinkující vystupovat v nádherných dobových kostýmech a chybět nebudou ani herecké akce.
1: No, jaký je další program?
0: V sobotu 25. července přinese jedinečný hudební zážitek napříč žánry virtuózní akordeonové duo Absoluto. Program pokračuje následující sobotu, tedy 29. srpna, kdy posluchače potěší spojení keltské harfy a violončela Barka a nabídne poetickou hudební pohodu od klasiky po filmové melodie. Letošní Chřibské kulturní léto uzavře slavnostní svatováclavský koncert v podání pražského žestového souboru. Uskuteční se v sobotu 26. září. Koncert je vzpomínkový, věnovaný Zdeňku Krausovi, violistovi opery Národního divadla v Praze a spoluzakladateli Sdružení Tadeáše Henkeho a festivalu Chřibské kulturní léto.
1: Láká naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jiří Korn, jeho windsurfing v pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever a u sportovců vlastně teď zůstaneme, protože nás čeká další slavný Severočech, kterého představí Milan Knotek.
1: Slavní Severočeši.
2: V Žerutíně na Lounsku se v roce 1878 narodil jeden z prvních českých univerzálních atletů a olympioniků Miroslav Šustera. Vyrůstal v době, kdy se moderní sport teprve formoval. Byl součástí generace prvních českých atletů, kteří spojovali více disciplín. Závodil jako vrhač a řecko-římský zápasník. Do dějin české atletiky vstoupil nejprve v květnu 1913 při závodech o Kaufmannův pohár v Brně. Jako člen pražské Slávie zde předvedl novou disciplínu – hod kladivem. Nářadí tehdy poslal daleko za 40 metrů. Podruhé na sebe výrazně upozornil o rok později v Kladně, kde získal národní mistrovský titul výkonem 11.85. Miroslav Šustera opakovaně reprezentoval svou zemi na olympijských hrách a dalších zahraničních závodech. Na mezispojených hrách v Aténách v roce 1906 byl 7. v hodu diskem a 12. v antickém pětiboji. 2 roky na to se stal v Londýně vlajkonošem naší olympijské výpravy. Zde byl jako zápasník vyřazen už v prvním kole. Pod 5 kruhy ve Stockholmu v roce 1912 skončil 38. v hodu diskem. Průkopník moderní atletiky v českých zemích Miroslav Šustera zemřel v roce 1961 v Praze.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Máme tady další prázdninové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever, jinak je tu pátek 3. července. Ve skanzenu v Zubrnicích se už zítra můžete vrátit do času, kdy k dětskému hraní stačila jen fantazie a pár kamarádů. Tematický den s názvem Jak se dříve hrálo nabídne návštěvníkům tradiční dětské hry našich babiček a prababiček, tedy z dob, kdy ještě nebyly mobilní telefony ani počítače. Podrobnosti má teď pro nás naše kolegyně Kateřina Kučerová. Odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Zítřejší program má návštěvníky vrátit do doby, kdy děti trávily většinu času venku a ke hraní jim stačilo jen pár jednoduchých věcí. Jak mi řekl pořadatel akce ze zubrnického skanzenu Martin Kočí, lidé si budou moct vyzkoušet třeba skákání panáka, gumu, tlačení káči, tlučení hrnce nebo chůzy na chůdách. Připomenou si ale i to, jak lidé dříve trávili společný čas. Součástí programu proto bude také hudba, zpěv a tanec za doprovodu kontrabasu. Podle Kočího totiž bývalo běžné, že si lidé scházeli po práci třeba na polích, zaspívali si, zatancovali a bavili se společně. Zároveň mi ještě dodal, že program určitě není jenom pro děti. Z minulého ročníku ví, že se zabaví i dospělí.
0: Zubrnický skanzen ale nabízí pro návštěvníky i jiné podobné akce.
1: Ano, je tomu tak. Na podobné bázi je vlastně téměř každý prázdninový víkend v Zubrnicích. Konkrétně příští sobotu si návštěvníci budou moci vyzkoušet, jak se dříve barvilo přírodninami, například lučním kvítím nebo čajem. To ale není všechno. Mimo barvení si v průběhu prázdnin mohou návštěvníci vyzkoušet třeba, jak se dříve dělalo dřevo, respektive připravovalo dříví na zimu, jak lidé dříve prali prádlo nebo jak se dříve pěstoval chmel. Letos se jedná teprve o druhý ročník těchto tematických akcí. Minulé prázdniny ale měly u návštěvníků podle Kočího veliký úspěch a proto s pořádáním počítají i do nadcházejících let. Ještě doplním, že program je součástí běžné návštěvy skanzenu. Lidé se do něj dostanou s jakoukoliv variantou vstupenky do areálu.
0: Prozradila kolegyně Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Na Ústecku máme nejlevnější pohonné hmoty, nejen tuto dobrou zprávu nám přinese už za moment ve zprávách Českého rozhlasu Sever kolegyně Petra Vališová. Čeká nás ještě třeba Dalibor Janda.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Celníci v Hřensku na Děčínsku zajistili padělky za 15 milionů korun. Ceny paliv v Ústeckém kraji jsou nejlevnější v republice. Trojici důležitých výročí v Jablonci nad Nisou připomíná nová výstava u Eurocentra. Zítra bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Hlídka celníků v Hřensku na Děčínsku odhalila padělky za bezmála 15 milionů korun. Informoval o tom mluvčí celní správy Jan Moc. Největší část zabaveného zboží tvořily kabelky, peněženky nebo spony na opasky od luxusních značek jako Gucci, Louis Vuitton nebo Prada.
2: V případě potvrzení podezření z porušení práv duševního vlastnictví hrozí prodejcům zničení zabaveného zboží. Pokud by případ obchodování s padělaným zbožím řešil soud, hrozí pachatelům až 10milionová pokuta. Z Hřenska Lucie Hýzlová, Český rozhlas.
1: Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Ústeckého kraje prodává v průměru za 38 korun a 72 haléřů. Před týdnem byl o 5 haléřů levnější. O 10 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 35 korun a 10 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, jsou ceny obou nejvíce prodávaných paliv v Ústeckém kraji nejnižší v Česku. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Lounsku. Nejvíc platí za benzín řidiči na Litoměřicku a nafta je v kraji nejdražší na Teplicku. V centru Jablonce nad Nisou si lidé můžou na panelové výstavě připomenout důležitá výročí města. Všechna končí číslicí 6, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Výstava bude až do konce září k vidění v Podhorské ulici u Eurocentra. Připomíná mimo jiné i 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.
3: S událostmi, které končí číslicí 6, se lidé můžou seznámit celkem na 12 panelech. Uplynulo 670 let od první zmínky o Jablonci nad Nisou, 160 let od povýšení Jablonce na město a 120 let od udělení městského znaku. Výročí si město připomíná po celý rok. Lidé si například můžou na své zahradě vysadit výroční jabloň. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Interpol pátrá po 39-leté Anastázii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokurantky byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Úřady také pátrají po možných komplicích.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až oblačno, od severu se na většině území bude postupně zatahovat a během večera se může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 u exitu na Řehlovice ve směru na Ústí se porouchalo osobní auto, počítejte se zdržením. A na Českolipsku je uzavřená silnice třetí třídy mezi obcemi Lindava a Brniště. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 15. hodině, posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní pohodové odpoledne. No a to je čas, kdy vám většinou končí pracovní doba. Máme tady navíc pátek, takže poslední pracovní den, před námi je víkend, tak si ho užijte a Radomírům také přeji vše nejlepší k svátku. A co nás čeká v této hodině? Opět se vydáme z hygieniky na kontroly letních táborů a tentokrát to bude na Ústecku a v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí navštívíme dnes už neexistující starý most a k tomu přidáme opět i písničky, které nestárnou. Poslechneme si třeba Pavla Bobka, později Petra Nováka. Teď už ale Karel Gott.
0: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: 3 hodiny, k tomu 11 minut, s vámi stále Český rozhlas Sever a pokračuje páteční pohodové odpoledne. Tisíce dětí stráví část prázdnin na některém letním táboře v Ústeckém kraji. Celkem jich je tu 40 a hygienici už vyrazili i na první kontroly. Oproti loňsku se podmínky pro pořádání táborů částečně zmírnily. Podrobnosti má teď pro nás redaktorka Lucie Hyzlová. Hezké odpoledne.
1: Pohodové den.
0: Lucie, kolik dětí vyrazí na letní dětský tábor v našem kraji, kam děti jezdí nejčastěji?
1: Krajští hygienici na konci června evidovali přes 4900 dětí, které budou tohle léto trávit na jednom ze zdejších táborů. Těch je tu dohromady ve všech okresech 40 a celá polovina z nich je v okrese Děčín. Populární jsou ty tradiční skautské tábory, jako například u Dolského mlýna v Jetřichovicích nebo na Labské Stráni, kde děti bydlí ve stanech s podsadou a místo umývárny mají stan s vojenskou sprchou.
0: Letos se částečně změnila pravidla pro pořádání dětských táborů. V čem konkrétně?
1: Na tuto otázku mi ředitel odboru hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Jan Bechyně odpověděl velice podrobně. Ve zkratce jde ale o zjednodušení těch požadavků na pořadatele táborů. Počet záchodů, sprch nebo umyvadel nově není limitovaný počtem účastníků tábora a záchody nemusí být rozdělené podle pohlaví. Nádobí se musí oplachovat pod tekoucí vodou a ne v nádobě. Nově se také děti budou moct zapojit do přípravy teplých jídel, doteď mohly jen u studených a provozovatelům by podle ministerstva zdravotnictví potažmo hygienické vyhlášky také mělo ubýt administrativy. Třeba potvrzení o zdravotní způsobilosti už není na 2 roky, ale platí neomezeně, pokud se nezmění zdravotní stav vedoucího nebo zdravotníka.
0: Kolik táborů zkontrolovali hygienici loni a jaké byly nejčastější prohřešky?
1: Během loňského léta hygienici provedli 51 kontrol táborů, přičemž našli 3 závady v dokumentaci. Žádný z táborů ale nemuseli uzavřít.
0: Zjistila naše kolegyně Lucie Hyzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 22 minut pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever pokračuje. Je čas na náš seriál Příběhy severočeských měst a obcí a tento díl bude trochu výjimečný, protože Alena Škraňková nám představí město, které zmizelo z povrchu zemského. Pod tím povrchem totiž bylo spousta uhlí.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Most je druhým největším městem Ústeckého kraje. Jeho historie by vydala na samostatný seriál. A tak já vám tentokrát budu vyprávět příběh starého mostu, jehož osudem se stalo hnědé uhlí. Obrovské zásoby kvalitního uhlí byly na Mostecku objeveny v 18. století. O tom, že město ustoupí těžbě, bylo rozhodnuto 26. března 1964. Z dnešního pohledu neuvěřitelné rozhodnutí. A věci se daly poměrně rychle do pohybu. Postupně padl k zemi třeba pivovar z roku 1470, mostecký hřbitov z roku 1853, ocelárny 1. máje i budova divadla z roku 1911 a další. Povedlo se zachránit jen gotický děkanský kostel na Nebevzetí Panny Marie z 16. století, a to za technicky unikátních podmínek. Kostel byl v roce 1975 přesunut po 4 kolejích o vzdálenost 841 metrů. Stěhování kostela začalo 30. září a trvalo 28 dní. Samotný transport pak zabral 646 hodin. Byla to tenkrát a vlastně pořád je veliká událost světového významu, na které se podílela spousta špičkových českých techniků. Starý most na odpis si od 60. let oblíbili filmaři. Hodně se objevoval hlavně ve válečných filmech, například v americkém snímku Most u Remagnu z roku 1969, v americko-britském zpracování románu Na západní frontě klid z roku 1979, anebo v československém dramatu Signum Laudis z roku 1980.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Duran Duran nám dohráli a dospívali. Chvíli před 15:30 pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Češi poslali ve veřejné sbírce během jediného dne přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Na prázdninový pobyt pořádaný spolkem Tábory Aurora měly odjet desítky dětí z dětských domovů v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Spolek ale bez vysvětlení konání všech turnusů zrušil. Přitom dětské domovy už zaplatili spolku desítky, možná stovky tisíc korun. Organizátor táboru přestal komunikovat. Domovy proto podávají trestní oznámení. Detaily má pro nás náš reportér Jan Beneš. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Předsedou spolku Tábory Aurora je Roman Kalášek z Chomutova. Na jeho adrese se nám ho nepodařilo zastihnout. Nereaguje na zavolání, SMSky ani e-mail. Jen v Ústeckém kraji čekali marně na příjezd autobusů děti ze 7 dětských domovů. Například z Krupky a Tuchlova na Teplicku, Vysoké Pece na Chomutovsku, Dlaškovic na Litoměřicku nebo Chomutova. Na Vysočině neodjedou děti z dětského domova v Jemnici, v Olomouckém kraji pak děti z Plumlova.
0: Kdy se objevily první pochybnosti ze strany dětských domovů?
1: Většina dětských domovů začala mít pochybnosti, když chtěli zaplatit doplatek. Z Chomutova mělo odjet dvakrát 22 dětí za necelých 200 tisíc korun. Petra Petreková, pověřená vedením domova, popisuje situaci takto.
2: Pár týdnů před uskutečněním toho tábora se přestal ozývat, přestal brát telefon. Protože jsme měli zaplacenou polovinu toho tábora, tak jsme se chtěli zeptat, jako jak ten doplatek, a vlastně vůbec nebyla žádná komunikace. Nic.
1: Roman Kalášek se ozval až den před odjezdem domovů, buď telefonicky nebo e-mailem oznámil, že tábory ruší. Děti tak čekali na příjezd autobusu marně, říká Petra Petreková.
2: Ráno seděli, měli připravené batohy, měli připravené odtet Astridu

0: Roman Houška Českému rozhlasu potvrdil, že Romana Kaláška zná a že ho od loňského listopadu kontaktoval asi třikrát. Podle něho se vyptával na ubytování dětí, ale vždy byl nekonkrétní, jak co se týká počtu dětí, tak i termínů. Naposledy poptával ubytování od 1. do 7. července pro 100 dětí. Houška ho odmítl, že je pozdě, že to nejde. Roman Kalášek pak na poslední chvíli oslovil provozovatele areálu v Rejdicích v Jizerských horách. Ten nám pod podmínkou anonymity potvrdil, že na začátku týdne osobně s Kaláškem řešil ubytování pro 130 dětí a zároveň i dalších 5 turnusů. Den před příjezdem dětí v Rejdicích nakoupili potraviny za 42 tisíc korun. Zajistili program pro děti, ale Kalášek nezaplatil ani zálohu a jak víme, nepřijeli ani děti. Škodu tak mají i tady, a to zhruba 50 tisíc korun. Romana Kaláška se snažíme i nadále kontaktovat, zatím ale marně.
1: Zjistil náš reportér Jan Beneš, děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Chomutovsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 15 hodin 40 minut pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Dopoledním vysílání se s vámi Zdeněk Lukesle dnes povídal o kuriózních muzeích a sbírkách. Jaké nejdivnější muzeum jste kdy v životě navštívili a na jakou kuriózní sbírku si vzpomínáte?
1: Tak já se asi zaměřím na muzea v severních Čechách, když tak rychle vzpomínám, tak jediné muzeum v zahraničí jsem navštívil historický Míšeň, což je unikát, doporučuju, ale zaměřím se na to naše nejbližší okolí. Teď mě nedávno i ve vašem vysílání upoutala informace o tom, že v nedalekých Slovicích je otevřeno muzeum cihel, kam se určitě teď co nejdříve podívám rád. Ale připomněl bych krásné muzeum českého granátu v Třebenicích a řekl bych, že asi je to jedinečné muzeum českého granátu jako takové, potom vím a byl jsem i v Turnově, kde je už potom i další ty různý polodrahokamy a i granáty české jsou tam. Potom tady nedaleko Libochovic je muzeum motorek Simpsonů a tak dále, tam jsem taky ještě nebyl. A potom určitě hezké muzeum je v Krupce, potom je někde muzeum hraček nahoře v Krušných horách, nevím přesně taky kde. Krásné muzeum je třeba v Teplicích. Takže já bych se zaměřil na tu naši hrdost severních Čech a určitě bych doporučil všem, aby navštívili ty naše muzea a potom, aby se vypravili, až budou někde daleko v cizině, tak aby se vypravili i tam do těch místních muzeí, protože podle mě jsou ty muzea vždycky ukázkou toho, jak se v tom regionu, v tom okolí, v tom kraji žilo, co se tam dělalo, jak ti lidé měli možnost, já nevím, třeba z řemeslech vynikat a tak dále. Přeji hezké léto všem, děkuju.
0: No a po svátcích v úterý po 9. hodině se vás Zdeněk Lukesle bude ptát na české filmy a herce. Dnes totiž začíná filmový festival v Karlových Varech. Jezdíte na filmové festivaly? Už jste se byli podívat někdy v Karlových Varech? Koho jste tam třeba slavného potkali? Kterému herci či herečce byste dali křišťálový globus za celoživotní dílo? Volejte po 9. hodině přímo do studia na známou linku, anebo už teď pište třeba na e-mail damerec@rozhlas.cz, popřípadě na Facebook. Tak se těšíme na vaše zkušenosti. Teď už u nás pokračuje dvojice Michael Field a Maggie Reilly a také odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: to byla kapela, která se podle období jmenovala buď Rangers nebo Plavci, anebo zpátky Rangers a jejich slavný hit s názvem 500 mil. Máme tady stále pátek 3. července, svátek neslaví Radomíra, tak je Radomíra, tak ještě jednou přeji všechno nejlepší k svátku. My se pomalu blížíme do finále dnešního pohodového odpoledne, zhruba za 10 minut už tady bude 16. hodina. No a mluvili jsme před malou chvílí o Karlovarském filmovém festivalu a mluvit o něm budeme opět. Festival nemá pláže jako festival v Cannes, ani gondoly jako přehlídka v Benátkách, má ale kolonády a publikum, které je ochotné stát dlouhé fronty na film. 60. ročník největší české filmové akce začíná dnes a diváky na ní večer pozdraví taky hollywoodská hvězda Dustin Hoffman.
1: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello darkness, my old friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků.
2: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Basquiat Rostami věrná kopie.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v jednoduchosti pomáhá řešit problémy. I'm Winston Wolf. I solve problems. Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Další prázdninové pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce. Já se rozloučím po 16. hodině. Hostem Humoriády bude herečka, zpěvačka Petra Černocká a v úterý se budu těšit opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu. Ústí nad Labem plánuje postavit sportovní halu pro tréninky mládeže. Kvůli pádu lanovky Ještěd na října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu zejména u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
2: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
1: Ústí nad Labem chce postavit víceúčelovou sportovní halu, která by sloužila hlavně pro míčové sporty. Ve čtvrti Bukov by v hale měla trénovat zejména mládež a děti. Radnice nyní nechává zpracovat projektovou dokumentaci. Informoval o tom radní Jiří Horák z Hnutí ANO. Hala by měla být hotová v roce 2028. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvod. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi 100 dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili 10 000 korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
3: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoc vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až oblačno, od severu na většině území bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Teplicích se v nákladní ulici u hypermarketu Albert srazila 2 osobní auta a v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Další gedání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
5: Krásné odpoledne všem.
4: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
5: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
4: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
5: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
4: Skoro, 2, výborně. Sice jste

nesouvisí asi. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendemerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zmála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou?
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou.
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat.
8: Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo počít knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Jo, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil,
13: Tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
10: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
10: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
13: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k takové nehodě.
9: To se zase nedozvíte.
11: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
9: Zas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
3: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam, já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
6: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
3: No, to se asi všichni otočili, ne?
6: Všichni si mě šli prohlídat a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď říkal, a teď říkal plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala, jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
3: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
6: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
3: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
6: A my to začneme sbírat.
3: Ano, jo. A pak to vydám.
6: A pak to vydáme.
3: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál, jsme rádi.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky.

0: knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
0: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
0: věku. No říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká léta, je to škoda.
0: No, já
1: kolik lidí toho lituje. No.
0: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
0: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Hmm. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu i on by mohl koncertovat. Hmm. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
0: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
2: Zazvonil
0: doufám,
2: telefon.
0: Že nás poslouchá.
2: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. A je pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je pan, je, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem, diví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový lechcípák má. Jepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, že jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala. Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo mě s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se slučí a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: o útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
0: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
0: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
0: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju.

0: z televize, já vím, i jak vypadal.
1: Jo.
0: Že byl v černě oděn, jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
0: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
0: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
0: ale záleží
1: B.
0: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si Ačku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Děkuji.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. A chtěla bych Ačko.
6: Mějte já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu, to by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to kořeň, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinním tě, pažáste, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinním tě, pažáste, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tamhle ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinním tě, pažáste, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak jste to dělal? A on se na ně podíval a říkal, izvinitě nemagu, potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jím, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře ona jí, uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, to pak bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně. No a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, Smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské
2: děkuji,
3: město.
2: Děkuji.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Město Ústí nad Labem opraví silnici i chodníky v ulici u krematoria na Střekově. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny, varuje Česká bankovní inspekce. Zítra bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Ústí nad Labem na Střekově bude mít ulice u krematoria nové chodníky i silnici. Radní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče schválili vyhlášení veřejné zakázky v hodnotě 6,5 milionu korun. Práce město rozdělí do 4 etap. Součástí oprav budou také bezbariérové úpravy.
2: Oprava vozovky zahrne úsek od křižovatky až k parkovišti. Obnova se bude týkat také chodníku od nového krematoria k vjezdu do areálu a úseku od hlavního vstupu na hřbitov směrem k ulici. Nová. Součástí prací má být také výměna žlabů a obnova podélného odvodnění. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalovu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžalova všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovalo o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
3: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou moct o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Podle Lucie Leixnerové z Komerční banky je další možností zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, na severu kraje bude více oblačnosti. Nejnižší teploty klesnou na 10 stupňů. Počasí na zítra polojasno až oblačno, od severu na většině území se bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni, na horách až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 13 v Bílině na Teplicku je kvůli stavebním pracem uzavřený jeden jízdní pruh. Ve Špičce se tam můžou tvořit kolony. A ve Šluknově je kvůli opravě mostu uzavřená ulice Ostrovní mezi křižovatkami ulic Zejerova a Ševčíkova. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásný letní podvečer s Českým rozhlasem Sever. V téhle hodince si poslechněte, co zajímavého se v Ústeckém kraji děje. A písničky, které nestárnou, vám zaspívají třeba Marie Rotrová nebo Ivone Přenosilová.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn toho, co se v našem kraji děje, pro vás má Petra Vališová.
2: Dobré odpoledne. Zhruba 100 dětí z dětských domovů neodjela na letní tábory. Spolek Tábory Aurora, který je měl pořádat výjezdy, na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. V Ústeckém kraji se to týká 5 dětských domovů. Na jejich podporu lidé ve sbírce za jediný den vybrali přes 2,5 milionu korun. Ústecký kraj je jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoci, říká jeho mluvčí Magdaléna Fraňková.
3: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet.
2: Na řece Bílina u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevila bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy, které nespůsobují úhyn ryb, ale můžou pro ně být stresorem. Uvedla to mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Původce znečištění by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Kvůli suchu přerušilo město Lovosice pravidelné sekání trávy. Déšť podle informací na webu města v posledních dnech nezavlažil půdu natolik, aby trávníky mohly po sekání dobře růst. Město bude prozatím sekat v místech, kde je to nutné z bezpečnostních důvodů nebo kvůli přehlednosti. Hlídka celníků v Hřensku na Děčínsku odhalila padělky za bezmála 15 milionů korun. Informoval o tom mluvčí celní správy Jan Moc. Největší část zabaveného zboží tvořily kabelky, peněženky nebo spony na opasky od luxusních značek jako Gucci, Louis Vuitton nebo Prada. Pokračuje naše redaktorka Lucie Hejzlová.
4: V případě potvrzení podezření z porušení práv duševního vlastnictví hrozí prodejcům zničení zabaveného zboží.
2: Magistrát v Chomutově vydal do odvolání zákaz odběru povrchových vod z celého povodí. Omezení platí pro téměř celý chomutovský okres. Zákaz se vztahuje na odběry pro účely zalévání zahrad, hřišť a trávníků, mytí aut a napouštění nádrží a bazénů. Detailní seznam dotčených toků a úseků najdete na webu města.
1: Takový byl souhrn od Petry Vališové a já už vám přeju dobrý poslech zajímavých událostí v celé další hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít a hodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Městské informační centrum v Lounech připravilo už 10. ročník večerních prohlídek města z výšky. Pouze 3x v roce se věž chrámu svatého Mikuláše otvírá ve večerních hodinách. Od 19 do 21 hodin. Je to vždycky první pátek v letních měsících, takže podívat se tam můžete třeba právě dneska.
1: Kolik jste říkala schodů?
2: 180, 182.
1: My teď s pracovnicí informačního centra Jaroslavou Houvkovou vstoupáme do věže. Je tu schodiště, jedno, a pak druhé menší.
2: Tady v těch dřevěných schodech je oplechovaná díra, kterou vedlo lano ke zvonům. Tady ten mechanismus celý rozezněl ty zvony.
1: Kolik má věž zvonů?
2: Je to 6 zvonů. Tyhle jsou nejnovější od rodiny Sikorovy, Zdislava a Václava.
1: A tady jsme kde?
2: Teď jsme vlastně nad stropem.
1: Nad stropem chrámu.
2: Nad stropem chrámu, ano, svatého Mikuláše a pod tou stanovou střechou.
1: To je ta stanová střecha s těma třema věžičkama.
2: Ano, ano.
1: A my budeme ale na té kamenné věži.
2: Na té kamenné věži. Ještě musíme vstoupat pár dalších dřevěných schodů. Máme 10. jubilní ročník večerní věže, vystoupáte po 180 schodech nahoru a uvidíte krásné město. Tam je třeba radnice je krásně osvětlená, to české středohoří v tom západu slunce vypadá úplně kouzelně.
1: Takhle v létě, když máte večerní prohlídky, lidi budou mít vlastně i možnost vidět ze zhora západ slunce. My teď koukáme na sever,
2: ano.
1: Kde zapadá slunce.
2: Já mám za to, že je to takhle nad Džbánem, nad zámkem Vímlíně a tady na to Žatecké předměstí, že to sluníčko takhle bude hezky svítit.
1: Poslední návštěvník se nahoru na věž může vydat v 8:30. Stejné je to při dalších dvou letošních možnostech 7. srpna a 4. září. Z Lounu Robin Rerich, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Sever pokračuje a teď už i s meteoroložkou Janou Ehrtovou, která čeká na telefonu. Dobrý podvečer.
2: Dobrý odpoledne.
1: Tak dnešní den, pátek 3. července, pomalinku se chýlí k závěru. Co ještě můžeme očekávat?
2: Tak ta oblačnost, která se teď ještě na sever Ústeckého kraje vyskytuje, máme nějaké oblačno až polojasno, tak postupně tedy bude ubývat a očekáváme, že bude jasná noc a teploty během noci nám budou klesat na 13 až 10 stupňů Celsia a ten vítr, který nás dneska trošičku potrápil v Ústeckém kraji, nám bude určitě během večera a noci zeslabovat.
1: A co můžeme čekat od 1. červencového víkendu?
2: Od 1. červencového víkendu můžeme čekat, že sobota bude rozhodně beze srážek, i když po ránu nějaké slunečno, ale během dne se nám zatáhne. Budeme mít převažující oblačno k večeru až zataženo. Teplotně podobně jako dneska 21 až 24 stupně Celsia, pouze ve šluknovském výběžku tam o něco chladněji, tam do 22 stupně Celsia a ten vítr se nám zase během zítřejšího dne vrátí. Ráno tedy slabý, ale během dne očekáváme, že bude opět mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Dobrá, a v neděli bude nějaké sluníčko, nebo už se to bude už pořád jenom mračit?
2: No, v neděli už bude o dost zataženější. Ono už během noci na neděli očekáváme, že bude zataženo, ona nás bude postupovat přes nás teplá a závěru i studená fronta, takže během nedělního dne hodně oblačnosti, to znamená zataženo až oblačno, rozhodně v neděli po ránu s deštěm a ten déšť postupně během dne přejde do přeháněk. Teplotně ale 22 až 26 stupňů Celsia, takže teplotně o maličko víc, ale rozhodně budeme mít více zataženo a hlavně deštivo.
1: Tak teploty stále příjemné, zahrádkáři mají radost z těch přeháněk a já děkuji za předpověď Janě Ehrtové a příště naslyšenou, mějte se hezky.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: No a my už si pomalinku nazouváme speciální boty s Ivone Přenosilovou. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever i dál.

Už jste o tom možná z Českého rozhlasu Sever slyšeli, že Češi poslali ve veřejné sbírce během jediného dne přes 2,5 milionu korun na podporu dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Na prázdninový pobyt pořádaný spolkem Tábory Aurora měly odjet desítky dětí z dětských domovů v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Spolek ale bez vysvětlení konání všech turnusů zrušil. Přitom dětské domovy už spolku zaplatili desítky, možná stovky tisíc korun. Organizátor táborů přestal komunikovat. Domov

0: situaci takto?
1: Pár týdnů před uskutečněním toho tábora se přestal ozývat, přestal brát telefon. Protože jsme měli zaplacenou polovinu toho tábora, tak jsme se chtěli zeptat, jako jak ten doplatek, a vlastně vůbec nebyla žádná komunikace. Nic.
0: Roman Kalášek se ozval až den před odjezdem domovům, buď telefonicky nebo e-mailem oznámil, že tábory ruší. Děti tak čekali na příjezd autobusu marně, říká Petra Petreková.
1: Ráno seděli, měli připravené batohy, měli připravené odtet Astridů svačiny a prostě čekali na ten autobus.
0: Na tábor mělo odjet 22 dětí, mezi nimi i tato desetiletá dívka.
2: Těšila jsem se hodně.
3: Jaký to bylo, když potom jsi se dozvěděla, že se nikam nejede?
2: Byla to smutná.
0: Domovy museli narychlo odvolávat vychovatele z dovolených, například v Tuchlově nebo Lipové na Děčínsku. Podle policie dotčené domovy podávají na spolek Tábory Aurora trestní oznámení. Policie ještě posoudí, jestli všechny případy sloučí do jednoho.
4: Honzo, kam vlastně měli děti jet?
0: Ředitelé dětských domovů mluvili o dvou místech. Původně to mělo být rekreační středisko Hrachov na Sedlčansku. Provozovatel Roman Houška Českému rozhlasu potvrdil, že Romana Kaláška zná a že ho od loňského listopadu kontaktoval asi třikrát. Podle něho se vyptával na ubytování dětí, ale vždy byl nekonkrétní, jak co se týká počtu dětí, tak i termínů. Naposledy poptával ubytování od 1. do 7. července pro stovku dětí. Houška ho odmítl, že je pozdě, že to nejde. Roman Kalášek pak na poslední chvíli oslovil provozovatele areálu v Rejdicích v Jizerských horách. Ten nám pod podmínkou anonymity potvrdil, že na začátku týdne osobně s Kaláškem řešil ubytování pro 130 dětí a zároveň i dalších 5 turnusů. Den před příjezdem dětí v Rejdicích nakoupili potraviny za 42 tisíc korun. Zajistili program pro děti, ale Kalášek nezaplatil ani zálohu a jak víme, nepřijeli ani děti. Škodu tak mají i tady, a to zhruba 50 tisíc korun. Romana Kaláška se snažíme i nadále kontaktovat, zatím ale marně.
5: Den v kraji.
6: Medicine man.

0: Regionální stopař.
1: Léto je obdobím festivalů a koncertů. Svojí tradici má i chřibské kulturní léto, které se letos uskuteční už po 28. Festival i jeho letošní program nám přiblíží naše severočeská stopařka Veronika Jaklová.
2: Chřibské kulturní léto je dlouholetý kulturní projekt pořádaný ve městě Chřibská. Probíhá každoročně během letních měsíců, většinou od června až do září, a nabízí sérii koncertů vážné hudby v kostele svatého Jiří na náměstí ve Chřibské. Projekt vzniká ve spolupráci sdružení Tadeáše Henkeho a města Chřibská. Od roku 2024 jsou některé koncerty součástí Dvořákova festivalu a vstupné bývá dobrovolné.
3: Kdy se můžeme těšit na zahajovací koncert Chřibského kulturního léta 2026?
2: V sobotu 4. července začíná v 18.30. Klasickou operu uslyšíme od komorního operního ansáblu Mozartissimo. Mozartova hudba zazní v neobvyklém obsazení. Dechové trio ve složení klarinet, hoboj a fagot plus zpěv sopránu a baritonu. Soubor představí nejkrásnější předehry, árie a dueta z Mozartových oper, upravených pro malé obsazení. Aby přiblížili Mozartovu hudbu nejen znalcům hudby, ale také širšímu publiku, budou účinkující vystupovat v nádherných dobových kostýmech a chybět nebudou ani herecké akce.
3: No, jaký je další program?
2: V sobotu 25. července přinese jedinečný hudební zážitek napříč žánry virtuózní akordeonové duo Absoluto. Program pokračuje následující sobotu, tedy 29. srpna, kdy posluchače potěší spojení keltské harfy a violončela Barka a nabídne poetickou hudební pohodu od klasiky po filmové melodie. Letošní chřibské kulturní léto uzavře slavnostní svatováclavský koncert v podání pražského žestového souboru. Uskuteční se v sobotu 26. září. Koncert je vzpomínkový, věnovaný Zdeňku Krausovi, violistovi opery Národního divadla v Praze a spoluzakladateli sdružení Tadeáše Henkeho a festivalu Chřibské kulturní léto.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio.

0: téhle hodince posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Sever a pro další zajímavosti si jdeme do Úštěka. Kostel svatého Petra a Pavla v Úštěku má po 84 letech nový zvon. Ještě před samotným zavěšením ho slavnostně posvětil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pak už zhruba tunu vážící zvon odlitý v Holandsku zamířil vzhůru do zvonice.
1: Jsem naprosto překvapen, nebo chcete-li šokován, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tohle jsem opravdu nečekal. A jsem moc rád, jakože lidé asi tady budou ze široka daleka, ale že mají vztah ke kostelu a že pro ně svěcení nebo žehnání zvonu je událost. To mi udělalo velikou radost.
2: Popisuje první dojmy ze zaplněného kostela svatého Petra a Pavla pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Zvon je vlastně požehnán, potom je pokropen svěcenou vodou, okouřen kadidlem a pokud je to možné, tak je rozezněn, protože tento zvon má téměř 800 kilo a aby zněl, tak musí viset. Musíme si počkat, až bude viset ve věži.
2: Slavnostnímu svěcení přihlížel i tvůrce bezmála 800-kilového zvonu Petra Rudolf Manoušek. Spolu se srdcem a zavěšením má nový zvon zhruba tunu. Měří víc jak metr v průměru a zhruba stejně má i na výšku. Zdobí ho unikátní reliefy s chmelovými šišticemi, znakem města i postavami apoštolů Petra a Pavla.
3: Chápu, že pro mnoho lidí je to jednou za život, že vidí zvon zblízka, protože málo kdo se do té věže dostane. Proto vždycky jako se snažím prosadit, že by se ta montáž měla dělat nikoli hned po posvěcení, ale nechat je si ho prohlédnout a oni se často vyfotografují s dětmi.
2: Petr Manoušek současně věří, že tento zvon nepotká stejný osud jako ty předchozí zrekvírované během dvou světových válek.
3: Se obávám, že pokud by měla přijít nějaká taková velká katastrofa srovnatelná se světovou válkou, takže asi to bude podstatně rychlejší a na to sundávání zvonu by ani nebyl čas.
2: A přidává ještě jedno přání novému přírůstku do zdejší zvonice.
3: Já osobně vždycky zvonům přeju, aby se dožili té své životnosti, o které říkáme, že je 1000 let. A 1000 let říkáme, protože starší zvony tohoto typu nemáme.
2: Město nový zvon zhruba za 1 000 000 korun pořídilo díky výtěžku z veřejné sbírky a zisku z úštěckého adventu.
4: Máme zvon, lidi jsou spokojení, baví se. Zeměstská akce, já jsem nadšený.
5: Už se těšíte, až to tady rozezní.
4: Moc.
2: Uzavírá dojatý starosta Ondřej Elísek z Evropských demokratů. Z Úštěka Lucie Jízlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Petra Vališová už pro vás chystá zprávy Českého rozhlasu Sever na 18. Uslyšíte kromě jiného o tom, že Louny rozšíří prostory Městského informačního centra. Počkejte si tedy na podrobnosti při muzice.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Město Louny rozšíří prostory svého informačního centra. Bourací práce na mostě opět uzavřou kruhový objezd směrem k liberecké nákupní zóně. Děti, které spáchaly trestnou činnost, by měly nově žít v samostatných zařízeních. Ministerstvo školství chystá změny v ústavní ochranné výchově. Zítra bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Rozšířené prostory bude mít městské informační centrum v Lounech. Podle rady města vyjde přestavba na téměř 4 miliony korun a 60% uhradí z evropské dotace IROP. Infocentrum se rozšíří do prostor bývalé prodejny v sousední budově. Součástí projektu je rekonstrukce i stávajícího zařízení. S přestavbou zajistí firma Dava.cz, která by měla práce dokončit do 3 měsíců od převzetí staveniště. O víkendu bude kvůli bourání mostu na průtahu Libercem znovu omezený provoz na okružní křižovatce ve směru k obchodnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. První omezení začne dnes v 18 hodin a potrvá do sobotních 8 hodin ráno. Ve stejném režimu bude doprava omezená také ze soboty na neděli. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je uzavírka nezbytná kvůli zajištění bezpečnosti řidičů projíždějících pod mostem.
2: Máme v tuto chvíli odbourány obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
1: Nezletilí násilníci by už neměli končit v dětských domovech. Ministerstvo školství totiž chce oddělit ústavní péči o děti od ochranné. Plán chce mít hotový do listopadu.
3: Vedle dětských domovů mají vzniknout specializovaná centra pro děti se stejnými obtížemi. Například se závislostmi, říká předseda Asociace náhradní výchovy Miloš Picek.
4: V běžném dětském domově odpovídajícím vzdělaný lidi, ale speciální pedagogika není obor, který by dokázal pracovat s takto extremistickými záležitostmi.
3: Děti, které spáchaly trestnou činnost, by byly v samostatných zařízeních s terapeuty, říká školský ombudsman Štěpán Jílka.
5: By měla jako skupiny jednotlivé pro děti po 4 až 6 dětech, s tím, že součástí celého toho zařízení by byly samozřejmě nějaké jako restriktivní režimové i materiální prvky.
3: V Česku vyrůstá mimo rodinu téměř 29 tisíc dětí. V pobytových zařízeních je zhruba 6,5 tisíce, z toho asi stovka s nařízenou ochranou výchovou. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až oblačno a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli spadlému stromu je v Horním Jiřetíně na Mostecku neprůjezdná ulice Revoluční. A v České Lípě dejte pozor, v Purkyňově ulici u supermarketu Lidl na vozovce je rozlitý olej.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

0: Na Českém rozhlase Sever posloucháte Písničky na přání a já připomínám kontakty, pevnou linku, telefon 475 212 212 a taky e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz. Ale na telefonu už nám čeká Marie, hezký podvečer.
1: Dobrý večer, tak, já vás zdravím.
0: Já vás taky.
1: A chtěla bych pro svoji vnučku Terezu Vaničkovou nechat zahrát písničku, co jsme vybrali teda jako
0: ano,
1: se líbí Tomáš Klus. Takže bude jí zítra 27 let a to jí přeje děda, babička z Nečemic.
0: A všechno nejlepší k narozeninám.
1: Všechno nejlepší, hlavně honě zdravíčka, štěstíčka, tam to přijde samo.
0: Tak to jste řekla hezky. Dobře, Teresko, všechno nejlepší k narozeninám, hudební dárek je tady. Vím, že

0: Telefonní číslo do písniček na přání Českého rozhlasu Sever 475 212 212 vytočila a taky se dovolala Dáša. Hezký podvečer, Dášo.
1: Dobrý podvečer, paní Evo. Já vám předám manžela, ano?
0: Určitě, určitě. Už poslouchám manžela. Dobrý podvečer vám přeju.
2: Dobrý podvečer. Paní, my bychom chtěli popřát, já teda mojí ženě a vnoučata, děti, moje maminka a bratr, sestra, všichni bychom jich chtěli popřát hodně zdraví a štěstí do dalších let.
0: Všichni přejeme a gratulujeme k narozeninám, přejeme pevné zdraví a posíláme hudební dárek, oblíbenou písničku paní Dáši.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Pokračují dále písničky na přání Českého rozhlasu Sever a já už zdravím Helenu, která taky trpělivě čeká na telefonu. Hezký večer, Heleno.
2: Hezký večer přeji vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme.
2: A tuto písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla poslat všem posluchačům s přáním hezky prožitého celého víkendu.
1: Tak děkujeme všichni za přání, Heleno, já vám děkuju taky za zavolání a hezký poslech přeju a příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: země.
1: A já už v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever zdravím další volající a je to Jarka, hezký večer.
2: Ano, děkuji, hezký večer, já zdravím taky vás a všechny posluchače.
1: Děkujeme.
2: Moje srdčná poslední, moje srdka Eliška vás zdraví tež. A protože to sedí u mě a čeká, že spolu umapáme nějakou knozánku, ale to je mimo místu samozřejmě.
1: Ano.
2: Nicméně, prosím vás, ano, ta písnička samozřejmě jednak teda sobecky bude pro mě, protože dneska slavím narozeniny 69, zase se skoro stydím a nestydím, ale dobře. A pak ještě 1. července jsem narodila se se mi narodila sedmé vnouče, holčička Valérie, takže posílám tu písničku samozřejmě i tam, své dceři, která ji porodila a maličké. A tak to bude asi všechno. A já vám strašně moc děkuju.
1: Já myslím, že to sice je všechno, jak říkáte, ale jsou to samé úžasné a nádherné věci a důvody zahrát si Sweet Caroline
2: ano,
1: od Neile Diamonda. Tak Jarko, všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuju.
1: Taky zdravíme malou Valerii a její maminku.
2: Děkuju.
1: Ať se te všichni zdraví,
2: děkuju.
1: Ať se vám krásně poslouchá. Mějte
2: děkuju
1: se hezky a zase zavolejte.
2: Krásný rádio. Ano, děkuju.
1: Děkujeme a naslyšenou. Mějte se.
2: Děkuju.

0: dalším přáním už čeká v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever i Milan. Milané, hezký večer.
1: Tak, ještě jednou krásný podvečer z Rumburku, tady Milan. Paní moderátorko, zdravím samozřejmě především vás a vaše kolegy z Rádia Sever.
0: Děkujeme.
1: A dnes by to byla teda písnička, na kterou jsme se již domluvili, od Valdemara Matušky. A píseň bude směřovat, nebo spíše ji budu posílat mému tatínkovi, tam nahoru do nebíčka, jelikož zítra to budou 3 roky, co nás již samozřejmě navždy opustil, takže jako vzpomínku na něj bude tato písnička sloužit, posílám ji tedy já i moje maminka, no a říkám, bude to vzpomínka na ně a samozřejmě co víc dodat. Myslím tak si, že to takhle stačí.
0: Určitě, určitě. A já vám přeju oběma hezké vzpomínání, Milane.

přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž.

0: Co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, protože další se dovolal Marcel a taky už si vybral. Marceli, hezký večer.
1: Dobrý podvečer.

0: Písně hrát budeme i my na Českém rozhlase Sever v písničkách na přání. Pokračujeme dál, teď už na linku 475 212 212 volá paní Dáší. Hezký večer.
1: Děkuju vám, také hezký večer. A já bych prosila písničku Havrani na sněhu, mý dceři dítě a vnoučkovi Tobíškovi, mají oba dva prázdniny, hlavně ať odpočívají, a Janince do Tužán a všem posluchačům. Hezký víkend.
0: A vám taky. Nemáte za co, posílám písničku, kterou jste vybrala, Havrani na sněhu.
2: Havrani na sněhu, černí a úžasní.

0: I František si našel chvilku času a trpělivosti a podařilo se mu dovolat se do písniček na přání Českého rozhlasu Sever. Tak já vás u nás vítám, Františku, hezký večer.
1: Já vás taky vítám a děkuju za písničku a zdravím všechny kralupský rodáky a všem, kterým se ta písnička bude líbit. A jak jste říkala, Evičko, je to o lásce, aby kdo to nerozumí, tak aby věděl, o čem to je, víte.
0: Je to o lásce, je to písnička Telhym a budou zpívat Celine Dion a Barbara Streisand a je to písnička krásná, tak já vám přeju, ať si ji taky hezky užijete, Františku, mějte se hezky.
1: Díky moc, díky. A kač tomu, do toho dobrý.

A krásně nás i vás všechny zdraví v mailu Martina z České Kamenice a píše: moc vás prosím o zahrání písničky, a teď jí ale nesmím říct, kterou bych nechala jako překvapení pro moji bývalou spolužačku z let 61 až 65, paní Maruš Storzerovou, k dnešním krásným 80. narozeninám. Maruš, tohle číslo vůbec neřeš. Nepočítej léta, mysli na to hezké, co tě ještě čeká. Já ti ráda připíjím na zdraví a štěstí, přeji ti úsměv na rtech a k radosti vždy důvod míti. Tak takhle to krásně přeje svojí spolužačce Martina z České Kamenice.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Na Bílině na Ústecku se objevila bílá pěna. Pro ryby může být voda stresorem. V Jablonci nad Nisou začaly jezdit autobusové linky v prázdninovém režimu. Prodej nových osobních aut za letošní půl rok vzrostl o skoro 6%. Zítra bude polojasno až oblačno a k večeru může místy pršet. Nejvyšší teploty naměříme do 24 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Na řece Bílina u Řehlovic nedaleko Ústí nad Labem se objevila bílá pěna. Vodohospodáři odebrali vzorky a zjistili, že voda obsahuje tenzidy, které nespůsobují úhyn ryb, mohou ale pro ně být stresorem. Uvedla to mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová. Původce znečištění by měla řešit Česká inspekce životního prostředí. Letní režim městské hromadné dopravy začal fungovat v Jablonci nad Nisou, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. O prázdninách nejezdí na ostatních linkách spoje označené čísly 40 a 44.
2: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen. Třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Vlády Česka a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě během návštěvy v Budapešti. Sejít by se podle něj mohli na podzim.
3: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
4: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
3: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergely Gulyás. Z Budapešti Ladislav Novák, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Počasí na zítra polojasno až oblačno, od severu na většině území bude postupně zatahovat a během večera může slabě pršet. Nejvyšší teploty naměříme mezi 21 až 24 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na Českolipsku je uzavřená silnice třetí třídy mezi obcemi Lindava a Brniště a v Ústí nad Labem je pro těžkou nákladní dopravu uzavřená ulice Hlavní, která slouží jako objízdná trasa uzavřené silnice 1/62 na Děčín. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Tak jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz. Ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už,
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady. A takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili, ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je
2: většinou
0: to věk, nebo
2: stres,
0: co to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadej mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte

0: miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta kněď znám, je znám.
1: Rozumím.
0: Když chci někomu říct, ano, tak to nevím.
1: Madam.
0: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
2: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
2: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: Díky. Třeba
2: tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít, a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
3: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano, to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
3: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
3: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu, no, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
2: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
2: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu
2: opatrně.
1: Opatrně.
2: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Neman Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohle to je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, a jestli se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ale ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: Co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a
2: dobrý
4: mám
2: den.
4: Na paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: dát
2: říkám...
0: Dát těm číslům nějaký
2: význam
0: a příběh?
2: Ano, příběh, jo, takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává léčba.
0: S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Za Svijany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava?
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: No, my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých kvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že si budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonka. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jibral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti, a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel, ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku, a já jsem řekla, že ne, a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, a to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: O, asi od sklepě.
4: Tam byla jenom líbačka.
5: No, tak...
4: no.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
6: Krásný.
3: Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby. A ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo. A celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste k Větoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale... No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale... No.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba povedla se, akorát když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan táta taky, ale... A to bych se rozbulel. Fakt byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu ženích s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl. Kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nýst, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě, táto, bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele. My jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct? Kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý. A teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chřípa. Táta říkal, že jej, ten byl dobrý, jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali, rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No, na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To posoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců a ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu, malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád. No.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé, nebo musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala, manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu, tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
4: Se zavědolí, říkali, v Praze na tom, na výzkumáku byla.
5: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
3: Dlouhý. Mm-hmm.
5: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
3: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
4: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
3: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
5: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a leckterá ženská by ho mohla vám závidět.
3: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
5: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objala jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
3: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
4: Taky jsem visel, no ale ne tak dlouho.
3: No, takhle to u nás probíhalo, no.
5: Byly i slzy?
3: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no. 50 let.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že bude, že jak Míša.
5: A říká mu do dnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míša ne, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžel, ale nemohu... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátej přes.

0: asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
1: Co si myslíte, jak on vás vnímá, jako co mu voníte?
0: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
1: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
0: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
1: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
0: No, on miluje štrudl, no.
1: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
2: Jablíčka strouhaný, ty voní všude.
1: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
2: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
1: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
0: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
1: Vnučku.
0: Ta je boží, to je jako děti, no.
3: Zlatá láska. Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
4: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Který ten okamžik ve vašem životě pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
0: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo? Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma, všechno.
1: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
0: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
2: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo, že je zednický. To je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit. To prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mně nepovedlo, ale o to nevadí, on je šikovný. On už umí všechno. Umí všechno už.
1: Vy máte rád manuální práci?
2: Já jo, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený. A jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože mě ten oheň mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
1: Co dělala Květa v životě?
0: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě, 2, a to mě bavilo. A pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
1: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi? Nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
2: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
1: Co Květa?
0: No, takový to chvění v říšku, jo, když se potkáte. To už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečí.

0: nima a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
1: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
2: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
0: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
2: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
0: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
2: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
0: Jo, jo, bez něj bych to nedala.
2: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
0: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
1: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
2: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
1: Já to říkám furt.
0: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to. A když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená. Ale když mě takhle zdržuje. Ale jo, říkáme si, fakt jo.
2: Je to důležité v tom vztahu?
0: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
2: Je to hezký slyšet, ne?
1: Jo, jo, já to rád poslouchám.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek, obrat.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježíš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném vztahu.
3: Hezky.
4: Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěla, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné digitální rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom formuluji, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti, co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct, no, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci, já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: To je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný a na mě byl vždycky jemný, něžný. No, něžnej. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není, tajemné zločiny. Dál děsí metropoly, služební nadšení. Nestačí k zatčení a potom volá bezradný skot

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíová, prosím.
2: Paní Lamlíová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudá.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Prosím, odložte si. Tak.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
7: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Díky. Paní Lamlíová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
7: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
7: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
7: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
7: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
7: Ano, zcela nezvyklého, v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My totéž uděláme tady v domě.
9: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
9: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jet Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
9: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
10: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
7: To právě vůbec nemlí, pane. Tedy pane obviněný.
9: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
10: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
10: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
10: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
9: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
9: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
9: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
9: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
7: Ale to není známka, inspektore.
9: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
7: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
9: Conium maculatum memento Socrates.
7: Ano.
9: Co to znamená, pánové?
7: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
7: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
9: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
9: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
9: A Sokratovi.
7: To jest známce Donalda Evense.
5: Na.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmesi. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčkou?
2: Ano. A mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Ne, Watsone. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
3: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými, jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této specializace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
2: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé je možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
3: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
2: Nemohl byste pro boha mluvit o něčem jiném?
3: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
4: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
5: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
4: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
5: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 6:30. Pak jsem...
4: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
5: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
4: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
5: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
4: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
5: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
4: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
3: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
2: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
4: Říkejte mu, obžalovaný.
3: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
4: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
3: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
4: Ale ano, ovšem.
6: čtyři další lidé byli v podezření, jenže všichni čtyři mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
3: Od osmi do půlnoci?
6: Ten jeden od osmi, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
3: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
6: Jen ti dva, co byli hostinci. Jeden pak až do jedné hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
5: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
3: Nevěřím, Gardner, ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
4: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
3: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
7: Těší mě, pane kolego.
8: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
7: Ne, jsem entomolog.
8: Každý se nějak živí.
3: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
8: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
4: Nezlobte se, doktore, ale...
8: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
7: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
8: To není nic objevného, hmyz to dělá vždycky.
7: Jistě, jistě, vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
8: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
7: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
8: To bych prosil.
7: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
8: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
7: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
8: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
7: Určil jste ji poněkud nepřesně.
8: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
7: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
8: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
7: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
8: No dovolte, co vy si...
7: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
7: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to

0: vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo, a že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci, nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
1: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
2: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohly rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa...
3: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
2: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin... Nemohl jste ji spáchat vy?
3: Ne.
2: Protože máte nevyvratitelné alibi.
3: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
0: Ano, to máme ověřeno.
3: Takže to tedy...
2: Jste volný, Gardner.
0: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
3: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
2: Dilema. Gardner,
3: tak.
2: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto.

0: Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
1: Neřekl bych, že je hypochondr.
0: Vocne.
1: On totiž včera večer v pánu zesnul.
0: No to snad ne.
1: To snad ano.
0: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
1: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
0: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
1: Ne.
0: Nebo snad žlučník?
1: Ne. Infarkt myokardu.
0: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
1: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
0: k věci, vocne, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
1: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
0: Cože? Byli u toho policisté?
1: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
0: Advokát a lékař.
1: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
0: To sem snad nepatří.
1: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
0: Mm-hmm. A to má být všechno?
1: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě... za vámi přišel.
0: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
1: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
0: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
1: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sírových nálepek a obalů.
0: No to není nová skutečnost.
1: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
0: A to je něco jiného.
1: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
0: Chápu,
1: no
0: chápu.
1: A pan Pym se rovněž neudržel jakoby a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
0: To jest?
1: Že taková hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pymovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
0: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
1: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
0: Padl za své přesvědčení.
1: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
0: Jakou?
1: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pym si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
0: To je mu ke cti.
1: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
0: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
1: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího sýra značky Beda. Tento vzácný importovaný sýr pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
0: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
1: Sláva.
0: Skandál v Čechách.
1: Výborně.
0: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
1: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
0: Kdo?
1: No John, přece.
0: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
1: Do tváře.
0: Ano.
1: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
0: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
1: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
0: A mohl to učinit?
1: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
0: Kdokoliv ze služebnictva?
1: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
0: Proč tedy obvinili právě komorníka?
1: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sýr Beda.
0: Něco na tom je.
1: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
0: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
1: Ano, takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
0: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka, v mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
1: Ne. A co z toho?
0: Posadím se na roh u Altkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce.
2: Byli jste už moc, ne? Viděl jste ho?
1: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k sýru Altkinovi.
1: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
1: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám.
0: Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit.
3: Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
3: Nevadí, počkáme také.
0: Vy u sira Oldkina? Johne?
2: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
3: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
2: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
3: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
2: Ano, zde tyto tři.
3: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
2: Neskrývám ji přece.
3: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
2: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh, ale...
3: Tak jsem to nemyslel.
2: No přece si nemyslíte, že by...
3: Ne.
2: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
3: Ano.
2: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
3: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
2: Důkaz? Což je to možné?
3: Ovšem, jen chvilinku strpení.
2: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
3: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
2: Ano. Takže je to v pořádku.
3: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
2: Ale co je to zase za neřádstvo?
3: Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
2: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
3: Nebude to poprvé. No, vidíte?
2: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
3: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
2: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
3: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
1: Karlovarskou?
2: Ale to snad...
3: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
2: No, mohu snad udělat něco jiného?
3: Nemůžete. A podruhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
2: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se. Omluvte mě, hrozně spěchá.
3: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
5: Karlovarské.
3: Správně. Zdá se, že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, teď byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme převraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Rástoky, do Trojanovic, Podnoříčí, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bubanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin, ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu, my jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Sařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím
0: právě,
1: byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínám některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni. No a jsem mu říkal, aby nikde stál. A jenom se stál a koukal. No ale mamča mě za to ne vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byli ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom. Hmm. Nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam sukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak taky nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili. Sušilo se. Úplně krásný dětství to, co... A nebo i de facto tábory jakoby na tři týdny. Teďka jsou jenom na dva, že jo? Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný. Jak, co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. Hmm. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, mému bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale... Mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrových lamp tam bylo jakoby míň. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča bara jakoby brala ještě s naším jakoby tátou, jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla jakoby pro něco dostanu a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamka přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. S klukama chvíli strát. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty vyšně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť vyšní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte vyšně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhodí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně Melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni Melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych plně narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch kravičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický tempřezovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak ale fakt, že Solvina je Solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka, tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jakože jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, taky hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždy

0: Naši Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně a stál 12 korun, jo, to byla.
1: Tak to byl tehdy drahý oběd, ano.
0: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní, jo. Mm-hmm. To je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak, tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny. Jo? Mm-hmm. Prostě,
1: koňský no, pot, krav, ano. No,
0: no. Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější a vůbec mi to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
1: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
0: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se grilluje pěkně.
1: No jo, to jo.
0: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rád.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí. Ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, voňavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl. No a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla z kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Yeah.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, a dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní i ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem.
1: Děkuji.
2: Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? Já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, jsou jahuba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se zpožděním, to asi bude internetový poslech.
1: Jo.
0: No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych k té vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, jestli vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, busty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl vonavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom, třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten, někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo, protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny,
1: jo,
0: u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou.
1: A
0: samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se opomlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám vonily a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Kolinka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty z kořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůní koření a zvláště z kořice mám ráda a je zdravá, tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost naštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se to zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči, a nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste a máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, že to jsou takový ti, co vozí ty obytný vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: no tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů, či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou a jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, teďko se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádnej smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejradši vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil už jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl jsem týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy se v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: je čtvrtý červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd, tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď nazpět chutím a vůním prázdnin. Je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Mm. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No. No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, pardon, že vám do toho vstupu, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: A kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně prázdnin.
1: Teď je cítím. A nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lešní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: To je Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadru vypraný, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí?

0: její pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou, jo, curánky, je to strašný, jo.
0: Tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo, no je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je, on za to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl Městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy, takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a Palouk u nás, tam je teď zastavený všechen kout, dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín a vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese, chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě, to bylo cítit, to bylo, prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo Stařenka a Stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plocně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi. Prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět. No.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony. No,
2: tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale křcuš, potichu bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Ví?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
4: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
7: Proč pak?
4: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
4: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
4: Kveruce. Kde pak? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
4: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
7: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let a oni mu vlázník nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co? Na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání, režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to pan ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
8: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
9: Kdo vám tohle říkal?
8: Tam, přeci jeho šofér.
9: Ministru?
8: Ano.
9: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
10: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
11: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano? Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co? Ne.
9: No a teď běžte, běžte.
11: Ministři na radě čekají.
9: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
11: Práci.
9: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
11: Slyšíte? Tak jsou Juzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vítaj, nůstkáři.
9: Já přesto připomínám.
11: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

ten, kdo se nechová jak v chrámu páně, nesmí v něm vůbec zůstávat, jako by zakletý.

celé straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by dům ten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No, no tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, no jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej
2: no.
3: Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No,
3: no, tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: Byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všiml, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Všecko špatný. Musíte prominout. Já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne. Ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu. A než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval. Ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak. Co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
7: Sakryš. To je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
10: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. No jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Ale to je po party.
11: Děkuji vám.
7: Uložte figurky.
9: Ano.
7: Tady budete mít místečko, habaděj.
11: Děkuji vám.
7: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
9: Ano.
7: Bude se balit. Pane Vrtní.
12: Prosím.
7: Platím, nebo se ztratím.
12: Jsem tady, prosím. Pane. Taková 4 pívečka, prosím.
7: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo, Žena měla jedno pivo, to jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
9: Ale to co tě napadlo, co? Tady vůbec už žádný případ, jak jsme vůbec se
10: dělali. Promiňte, laskavě, ale já vůbec
9: budu
13: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a... To je tadyhle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
9: tohle. Ale co by se pláděl, tak tohle to bylo
13: pravo. Co by se pořád nějak dlouho, povstání. Můj tácek je
9: v pokolu a váš tácek je zdrče.
13: Dejte se to tácek. Teď je to jasný.
7: Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí od... Odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasné jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
13: Teď mě to došlo. Co mi to dělá? A co ty si dovolíme?
0: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
14: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla.
15: To jsem dělala skoro sama, že?
14: No, abyste ve byla taková boubelka.
16: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
14: Pane Medrindáček.
16: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schránka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.

0: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
1: Vidíš, v krámě je za 19.
0: No a to ještě doví, co kupujete, víte?
1: To je pravda.
2: Tady je to ze záruku.
0: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, teď je to moje směska.
2: To teda je.
3: Josef Bejvil byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
4: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
6: Nečí to, co? Tak co, budu potrestán nebo vyznamenán?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
6: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
7: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
6: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný souda. Ano, likér.
6: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
7: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
6: Prosím.
7: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
6: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
6: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To jsem na mě.
6: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí.
6: No, samozřejmě, přece nemluvím blbět.
5: Ty můj.
8: Já povíš mi srdce krajta, ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já máte se nezázím. Vzduch.
6: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní chopky.
5: Ach ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
7: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
6: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
6: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
6: To jsou radosti.
3: Je čas, aby nám Josef Bejvil zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
9: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Na věži novoměstské bydlení je tuže hezké, bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

konce. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu

se dolů nepustí, že jim všecko

0: dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem čestný.
4: O
5: to by se tak někdo drál.
3: Bojo!
5: Čestný.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takový ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden od dráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obrázek.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tohle přimaluješ. Přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase. A druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než ta tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Bohouše.
3: Na tu dnešní oslavu, vidíš?
8: Ale Bohouš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tedy seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu vodok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.